0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je Budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: nemáte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

Rádio Jižní Moravy. Rádio Jižní Moravy.

0: nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Hrajeme hity produkty.

0: 4 minuty a bude 17:30, dobré čtvrteční ráno Moravo, to byla Eva Farná a kapela Miraj, za chviličku ve čtvrteční raní zdě rády a jich třeba zpěvačka Ina. Kousek abrakadabra nabídne Lady Gaga. A chybět nebudou Bacila Rugby společně s Nicole a songem 365 dní. Na celý rok předpověď počasí nabídnout sice meteorologové neumí, ale jak bude vypadat dnešek, tak to prozradíme díky nim už v zápětí v raní z Jirádych. Ale ještě předtím upozorníme, že vyhrát při poslechu rádia jich můžete i elektrokolo. Ale předtím si musíte pořádně pošmáknout.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burger z Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. Jaký bude 14. květen z pohledu meteorologů? Obloha prý bude většinou zatažená. Ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíc srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně možnost i nějaké té bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 15 stupňů Celsia, lokálně až 16 stupňů spíše na Hodonínsku. Ve Zlínském kraji naměříte maximálně 16 stupňů, ale při četnějších srážkách lokálně jen kolem 11 stupňů. Míříme k ranním teplotám 2 minutky před 17:30, ve Vracově 8, v Břeclavi 9, stejně jako v Kosticích. Dobré ráno přejeme i do Ostrožské Nové Vsi, kde také aktuálně měříte 9 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Tak máme tady dnes oproti včerejšku o kapičku teplejší jitro. Bohužel, ale komplikace na cestách máme i dnes. Tak zdravíme za volanty. Na trase z Uherského Brodu na Slovensko před starým Hrozenkovem probíhají práce údržby. Na dálnici D1 na 184. kilometru ve směru na Brno za sjezdem na Rosice došlo k dopravní nehodě. Počítejte s kolonou. Tak opatrně si jen šťastnou čtvrteční cestu.

0: 8.38 a ve čtvrteční ranní z Gerardy kouzlila s touto peckou Lady Gaga a Abracadabra. Za chvíličku Bacil, Rugby a Nikola, song 365 dní a tento kousek pošleme Bonifácům. Již mají dneska svátek, no a na prstech jedné ruce bychom je našli na Hodonínsku, Zlínsku, anebo třeba taky Znojemsku. Jistě zajímavé jméno se v dnešní době příliš neužívá, jak ostatně dokládají statistiky, alespoň jako mužské jméno, slouží však jako jméno pro domácí mazlíčky, zejména kocoury. A právě do zvířecí říše teď míříme. Dnes ve čtvrtek 14. května mají svátek princ a atyr, tak a farum a kočičkám všechno nej. Teď konkrétně zdravíme všechny rybáře a rybářky a speciálně také tiché blázny z Břeclavy. Ti totiž dnes slaví 104 let od založení tamního rybářského spolku a to už je pravda nějaký ten pátek. Břeclavští rybáři se združují už od 14. května roku 1922. V minulosti rybaření nebylo jenom koníčkem, ale také velmi důležitou součástí života kolem řek Dyje a Moravy. Spolek pomáhal s péčí o vody, zarybňováním i organizací společenských akcí, což v podstatě ale v mnoha případech platí dodnes. Takže dámy a pánové, rybáři a rybářky, Petrův zdar. No a včilek, a tak schválně, jestli poznáte, o kom bude řeč? No a už je všem určitě jasno. Maxi Pesvík, alespoň ten filmový, slaví 50. narozeniny, respektive televizní. Poněkud přerostlý chundelatý Pesvík, který ke všemu umí mluvit, už baví několikátou generaci dětí v mnoha zemích. A nejen je poetice příhod Maxi Psa a jeho kamarádky Hočičky Aji dokážou podlehnout i dospělí diváci. Na televizních obrazovkách se Maxi Pesvík poprvé objevil 14. května roku 1976 jako večerníček a během následujícího půlstoletí se zařadil mezi stálice dětského vysílání. No a když půjdeme se 14. květnem ještě víc do minulosti, najdeme významný milník z oblasti medicíny. 14. května 1796 provedl anglický lékař Edward Jenner první očkování proti pravým neštovicím. Jenner si všiml, že lidé, kteří prodělali kravské neštovice, bývají odolní proti mnohem nebezpečnějším pravým neštovicím. Na tomto principu pak vyzkoušel vůbec první vakcinaci. Jeho objev později vedl k rozvoji očkování po celém světě a pravé neštovice se nakonec podařilo úplně vymítit. No jo, měl ten chlapec prostě pod čepicí. Tak vzpomínka i na rok 1796 na rádiu jich. No a v raní jízdě posíláme Bonifácům slibovaný hudební dárek. Čas 5.41. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme 6:45. Shaggy za námi, před námi Shakira nebo Carly Rae Jepsen. A jak už zaznělo v aktuální předpovědi počasí, dneska nás čeká převážně zataženo, postupně častěji déšť, tak v případě, že opouštíte své domovy, své byty, domečky, myslete třeba i na deštníky. My myslíme taky na skřiťáka, kterého vítáme ve vysílání raní z Vyrádejch. Dobré jítro.
1: No krásné ránečko, to se takto baví dva sousedí a tedy neříká, prosím vás sousedé, měl byste se víc starat jako o to, já vám to řeknu na rovinu, susede, měl byste zatahovat závěsy, když se milujete se svou ženou, včera jste byli krásně vidět. A ten druhý sused říká, no vidíte susede, a tak to vznikají drby, já jsem včera vůbec nebyl doma.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo. Po 6. hodině z hity pro dobrou náladu na playlistu v ranní jízdě rádek Jerry Halliwell. Po 6. hodině je Číren. A Krominika dalších i Vesna a Ego. Před námi je čtvrtek 14. května, zatažený místy deštivý, ano, nabídneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj, přidáme čerstvé jihomoravské zprávy, Veselý nad Moravou opravilo cyklostezku, jakou konkrétně prozradíme už za chviličku, no a i dneska budeme pokračovat v pátrání po tom správném místě v letadle, jež má namířeno do Řecka.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná, ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: A to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Odbíjí 6. hodina, krásné čtvrteční ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Veselý nad Moravou opravilo cyklostezku do Kozojídek a Uherský Brod opraví silnici mezi Těšovem a Újezdcem. Cyklostezka mezi Veselým nad Moravou a Kozojídky je po rozsáhlé rekonstrukci znovu plně průjezdná. Oprava téměř 20 let starého úseku dlouhého 370 metrů stála přes 3 miliony korun. Město nechalo obnovit povrch stezky, zpevnit krajnice kvůli bezpečnějšímu provozu cyklistů. Náklady zaplatilo na půl město a Jihomoravský kraj. Trasu slavnostně otevřel známý cyklista Josef Zimovčák. Veselý připomíná, že v okolí nabízí téměř 48 kilometrů značených cyklotras. Město zároveň plánuje další rozvoj cyklistické dopravy, připravuje například novou stezku podél řeky Veličky, která má v budoucnu propojit Strážnici s oblastí Horňácka. Uherský Brod plánuje v příštím roce rozsáhlou rekonstrukci silnice mezi Těšovem a Újezdcem. Oprava se dotkne úseku dlouhého téměř 2,5 kilometru a vyjde přibližně na 45 milionů korun. Součástí prací budou kromě nové vozovky také úpravy autobusových zastávek, chodníků a přechodů pro chodce, které mají být nově osvětlené. Stavba bude rozdělená do tří etap a řidiči musí počítat s dopravními omezeními. Přesný harmonogram a případné objízdné trasy budou známy až po výběru stavební firmy.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Tak to vypadá, že se dneska budou hodit deštníky, i když ty četnější srážky přijdou až večer. Dnes bude obloha podle meteorologů většinou zatažená ráno a dopoledne postoupí od jihozápadu nad větší část kraje oblast srážek. V průběhu odpoledne očekávají srážky meteorologové ve formě lokálních přeháněk. Večer od jihozápadu bude déšť přibývat a srážky mohou být i vydatnější. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Teploty dnes do 16 stupňů Celsia, lokálně na severu a západě kraje kolem 12 stupňů, alespoň v Jihomoravském, v tom Zlínském naměříte až 16, ale pravda, při častějších srážkách lokálně jen kolem 11 stupňů Celsia. 2 minutky po 6. hodině v Brně 7, Bzenec, Šakvice 8, v Uherském Ostrohu po ránu měříte 9 stupňů Celsia.
6: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
1: Doprava.
0: Míříme na silnici číslo 373 u obce Kanice v okrese Brno Venkov. Pozor, srazilo tam osobní auto, lesní zvěř, tak projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Žáci základní škol se už zítra dozví, jestli se dostali na svou vysněnou střední školu. Podrobnosti nabídneme už co nevidět. Teď 3 minutky po 6. hodině ve čtvrteční ranní zírádích. Jerry Halliwell a It's a Raining Man. Co nevidět, tak je Číren. A nezapomeňte, už jsme to připomínali i dneska. Budeme soutěžit o dovolenou v Řecku v hodnotě téměř 30 000 korun.

0: 6 hodin a 10 minut, hezké čtvrteční ráno, Moravo, za chviličku Eminem, anebo The Wanted, teď už ale míříme k deváťákům, což si mnozí přáli dostat se na vysněnou střední školu. Podařilo se? No, žáci základní škol se už zítra dozví, jestli se dostali na vysněnou střední školu. Výsledky totiž budou zveřejněné přímo ve škole, třeba na úřední desce. Pro všechny budou výsledky dostupné i na přihlašovacím portále Vipsy. Stačí zadat registrační číslo, které uchazeč obdržel na pozvánce ke zkoušce. Už nyní ale mohou uchazeči zjistit, zda jim hodnotitelé testů z pořadatelské organizace Cermat správně spočítali všechny body. Ti, kteří podali přihlášku na střední online, už vidí počty získaných bodů v Dipsy, informuje o tom alespoň ministr školství Robert Plaga. Ti, kteří se hlásili listinou formou, zatím Cermatem přidělené body nezjistí a musí počkat do pátku. Pokud zjistíte, že je váš záznamový arch špatně naskenován nebo vyhodnocen, můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to do 3 pracovních dnů od doručení výsledků. Doporučuje alespoň na svém webu Cermat. Dříve se ještě podávalo odvolání, kdy byl uchazeč takzvaně pod čarou a chtěl se na školu dostat. To už ale nyní není možné. Pokud se žák nikam nedostane, musí se přihlásit do druhého kola zkoušek. Seznam škol s jejich kapacitou bude v Dipsy od 19. května. Tak všem držíme pěstí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 18,5 minutky po 6. hodině ve čtvrteční raní s Yellow Wanted a Walks Like Rihanna, záklečkové sna Ego a Moravo. Mimochodem dobré chuti, pokud stídáte. I dneska za vámi frčíme se svačinkami.
1: Dovezeme vám parádní svačinu až do práce.
0: Ono totiž, když kručí v břiše, nefunguje mozek a někdy ani kolega odvedle. Proto z rádia vyrážíme zachraňovat pracovní morálku pořádnou svačinou. Přivezeme vám do práce voňavé koláčky z Milotic a taky dobroty od Rácia z Břeclavy. Prostě kombinace, kvůli které se vyplatí přijít do práce i dnes. No a dneska Vojta vyrazí do Velkých Pavlovic, do společnosti Modrohorské humno. Očekávat svačinku můžete i ve Velkých Bílovicích v komínství Komistavo Plus a nebo v optice Velké Bílovice. A nebojte, před příjezdem se Vojta ozve, ať vám neruší třeba poradu, směnu nebo důležitou debatu u kávovaru. A připomínáme, že parádní svačinky Rádio rozváží každý všední den po celé jižní Moravě. No a pokud jsme vám právě teď udělali chuť, tak se přihlaste o svačinku i vy, a to na našem webu www.radiojich.cz.

0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, ale jak jsme říkali, místy taky s dešťovými kapkami, tak deštíky se budou hodit, stejně jako další hity pro dobrou náladu. Za chviličku Eurythmics. Doučí. Nebo Miraj. A protože se pořád něco děje na jižní a jihovýchodní Moravě, tak už za chviličku dáme prostor v ranní jízdě rádia i krátkým jihomoravským zprávám rádia dnes vzatem 14. května.
1: Myslíte si, že znáte jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
0: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Hezké květnové ráno, Moravo, je 6:30.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Pojďme se podívat, co je nového. Moravští vinaři uspěli na soutěži Great American IVC ve Spojených státech a získali celkem 143 medailí. Největší úspěch slaví rodinné vinařství Košuc Prušánek, jehož Sauvignon 2025 pozdní sběr získal platinovou medaili a titul nejlepšího vína ve své kategorii. Na zlínském sídlišti Jižní Svahy začala platit nová pravidla pro parkování dodávek, karavanů a dalších větších vozidel. Město tím chce uvolnit více míst pro místní obyvatele, kteří si dlouhodobě stěžovali na nedostatek parkování.
1: Počasí.
12: V Kyjově momentálně měříme 8 stupňů, tu samou teplotu hlásí Lovčice a Bořetice, Vlčnov má 9.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A vyrážíme místy na opršené cesty. Máme tady dvě uzavírky na Břeclavsku v Hustopečích. V Pitnerově ulici je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. Bude až do 26. května. A v Brně v ulici Špitálka je také uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. Tak na cestách opatrně, si jen šťastnou čtvrteční cestu a vzhledem k tomu počasí myslete na správné svícení.
13: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No, před námi jsou nějaké ty upršené dny, jak slibují meteorologové, pak se jalo oteplí a to je právě počasí ideální pro klíšťata. Tak o nich za chviličku více.

0: loučí z její úzkosti 6.39, krásné čtvrteční ráno za chvíličku Miraj a nebo Vance Joy. A teď už těm zmiňovaným klíšťatům. Ta jsou bohužel letos znovu velkým tématem. Lékaři i vědci varují, že přibývá nakažených. Rimskou boreliozou loni onemocnělo rekordních 11 386 lidí. To je asi trojnásobek proti průměru z předešlých let. Virem klíšťové encefalitidy se loni nakazilo 703 lidí, 6 zemřelo a dalším zůstaly trvalé následky. To je úplně děsivé. Odborníci z několika institucí tak zkoumají, kde se klíšťata vyskytují nejčastěji, a proto prosí veřejnost o pomoc. Lidé mohou přes web nebo aplikaci Klíšťapka hlásit místa, kde klíště našli. Jde o interaktivní mapu výskytu klíšťat a nebezpečí nákazy boreliozou v České republice a samozřejmě můžete navštívit i vy a podívat se, kde jsou v uvozovkách klíšťata nakažená a úspěšná v lovu. Zajímavé je, že nejčastěji lidé alespoň prozatím hlásí klíšťata ze svých zahrad, až potom z lesů a nebo parků. I vědce překvapilo, že lidé se setkali s klíšťaty nejčastěji v soukromých zahradách, téměř 40%. V lesích to bylo 30% a téměř 11% v parcích. Máte-li na své zahradě klid od klíšťat, pak možná to je díky mravencům. Proto se nesnažte vyhnat z pozemku, i když mnoha případech posledních dnech a týdnech trápí mravenci mnohé z nás i v našich domovech. Pokud vás klíšťata u domu obtěžují, zkuste si pořídit, jak radí věci, třeba slepice, protože hrabaví ptáci si na nich také rádi snosnou. Sice tam možná budete mít kuřince a slepičince, ale furt je lepší šlápnout do slepičího trusu, než chytnout nějaké to nakažené klíště. Stejně tak, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na pravidelné sekání trávy, aby klíšťata neměla kde číhat. Jinak ptáci konzumují zejména dospělá a nasátá klíšťata, zatímco hmyz může redukovat jejich vývojová stádia. Tedy když už máme nějakou tu zahrádku, ideálně by byla nějaká pestrá, aby se tam zdržovali zvířata, ať už teda ptáčci anebo nějaký ten hmyz. I oni nám pomohou nebo mohou pomoci od těch škaredých hnusných klíšťat. Brr!
1: Je to, ten název je hnusný. Je to prostě doopravdy humus, jako je to něco tak odporného, tady ta klíšťata, a doopravdy, jak jsi říkal, jako jde z toho strach. Není to žádná sranda, ani jedna, ani druhá nemoc, jedna sice léčitelná, ale relativně jako blbě, že je antibiotika a tak dále a nadlouho není to nic, co by člověk chtěl. Druhá, to je úplná katastrofa, ta encefalitida, takže doopravdy dávejte si na to bacha, klíšťat přibývá. Já se třeba přiznám, že když bych si měl v létě zvolit trasu třeba 100 metrů někam, kam se musím dostat na trasu 4 kilometry, že to obejdu a nešel bych trávou, tak půjdu tou trasou, která není ta tráva.
0: Jo, no, takže určitě nejsi sám.
1: Takže takových nás bude asi povíc.
0: 6 hodin 41 minut zpátky k něčemu příjemnějšímu, třeba k hitům pro dobrou náladu ze čtvrteční ranní jízdy. Co nevidět, Miraj a Vlci. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Sobotu 16. května od 11 hodin vás čeká jarní otvírání sklepů v Šardicích. Těšit se můžete na skvělá vína místních vinařů, příjemnou atmosféru i putování mezi sklepy. Vstupné je 200 korun a od 19 hodin pokračuje večer zábavou u cymbálu. Více informací najdete na www.vinozešardic.cz. Pojďte podpořit nejlepší závodníky horské cyklistiky na mezinárodní závody slovenského poháru MTB XCO a Slovak E-Bike Cup. Od 15. do 17. května vás ve Zlatnické dolině čekají napínavé souboje evropské špičky, skvělá atmosféra a adrenalin přímo v srdci přírody. Bike Arena Zlatnická dolina zve všechny fanoušky horských kol na mezinárodní závody.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nebudeme se nic namlouvat, vodu naše zahrádky a políčka potřebovali. Když zůstane u tohoto zahradnického deštíku, je to v pořádku, ale právě na stranu druhou zase o to víc to člověka táhne k tomu řeckému sluníčku. A taky dnes ve čtvrteční ranní jízdě rádia za ten 14. května 10 minut před 7 hodinou někomu z vás tu šanci nabídneme.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: A termín odletu z brněnského letiště se nezadržitelně blíží. 11. června, 18. června se nám vrátíte, pěkně opálení, odpočatí, protože v případě, že získáte luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun, tak si to užijete na překrásném řeckém ostrově Evia, na druhém největším ostrově po Krétě, a bydlet budete ve vile Eleny v letovisku Pevky. Na pláž to budete mít jen 60 metrů, to člověkovi ne, že zazvoní budík, ale otevřou se oči, v podstatě udělá pár kroků a už si zase užívá sluníčka a krásnou dlouho obláskovou písečnou pláž. No prostě relax. Dále je potřeba to něco udělat. Jít tomu štěstíčku naproti a nabídnout nám správné místo v letadle, jež je díky našemu partnerovi rezervováno. A když už jsme u toho partnera, tak zdravíme cestovní kancelář KM Travel. Podrobnosti o dalších dovolenkách zjistíte na webu www.kmtravel.cz. No a pokud jste v posledních 48 hodinách netipovali správné místo v letadle, volejte na 518-345-678 a nabídněte nám to správné. I dnes připomínáme, že vybírat můžete z čísel 1 až 25 a z písmen A až F. A výběr je značně omezený. A stranou druhou taky nějaká ta volná, špatná místa tam ještě jsou. Tak uvidíme, uslyšíme, komu se dnes po ránu v první dnešní šanci snad zadaří. Dobré ráno komu?
2: Zdravím, tady Simona.
0: Simonka volá odkud?
2: Z Milotic.
0: Tak, Simonko, co ty a Řecko, jak to jde dohromady? Byla jsi tam už někdy?
2: No, jednou jsme měli dovolenou právě v Řecku.
0: A byla jsi spokojená?
2: Ano, ano.
0: No, super. Tak to zopakujeme? Tu dovolenku
2: Bylo by to fajn. Jo? Odlítla se právě na moje narození.
0: No
2: tak,
0: ale
2: to
0: tak,
2: bylo.
0: To by byl nádherný příběh, hodný ranní jízdy rádia. Tak moc ti držíme pěsti. Pojďme prosím pěkně k tomu správnému sedadlu v letadle.
2: Já bych zkusila D11.
0: D11. Naše posluchačka zkouší D jako Dana a číslo 11. Tak pojďme si poslechnout, zdaj pak D11, je to správné místo v letadle. Postavili jsme fantastické narozeniny, no. A vypadá to, že pokud se něco nezmění, slavit je budeme u nás. Ale i tak ty samozřejmě přejeme, aby ta oslava byla na jedničku. Měj se hezky, děkujeme, krásný
2: díky.
0: Den. Taky, ahoj, čau, čau. D11, další ze špatných typů, další místo, které v letadle není určeno našim posluchačům proto, aby strávili krásný týden pod řeckým sluníčkem. www.radio.cz mrkněte, kdybyste náhodou třeba zatím jen o té soutěži slyšeli, ale neuvažovali jste o nějakém tom typu. Možná jste si říkali, nemám to štěstí. Zkuste to. Na někoho z vás to prostě čeká. A další šance? No už v další hodině čtvrteční ranní jízdy rádia.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krásně před sedmou Green Day, po sedmé už třeba Maroon 5 a Moves Like Jagger. Taky Rybičky 48. Nebo David Guetta. Rodinné vinařství Košuc Prušánek bodovalo ve Spojených státech amerických. Zpráva, která se musí dostat do světa, tak vám už ji za chviličku nabídneme s dalšími podrobnostmi ve čtvrtečních jihomoravských zprávách Rádia Jih. A nezapomeňte na ty parádní fantastické svačinky. Chvilička strávena na našem webu a zítra můžeme být i u vás.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu, ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní

0: hodiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
0: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz.
2: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
8: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
9: Hezké, leč místu plakané čtvrteční ráno přejeme, je přesně 7.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Rodinné vinařství Košut z Prušánek bodovalo ve Spojených státech a Zlín omezil parkování dodávek na jižních svazích. Moravští vinaři uspěli na soutěži Great American IWC ve Spojených státech a získali celkem 143 medailí. Největší úspěch slaví rodinné vinařství Košut z Prušánek, jehož Sauvignon 2025 pozdní sběr získal platinovou medaili a titul nejlepšího vína ve své kategorii. Další platinovou medaili si odvezla Pálava 2023 výběr z hroznů z vinných sklepů Lechovice. Čeští vinaři přidali také 18 zlatých, 94 stříbrných a 29 bronzových medailí. Účast vinařů na zahraničních soutěžích podporuje vinařský fond. Na zlínském sídlišti Jižní svahy začala platit nová pravidla pro parkování dodávek, karavanů a dalších větších vozidel. Město tím chce uvolnit více míst pro místní obyvatele, kteří si dlouhodobě stěžovali na nedostatek parkování. Omezení se týká vozidel delších než 5 metrů a platí na celém sídlišti. Pro větší auta zůstala vyhrazená dvě parkoviště, karavany tam ale nově stát nesmí. Podle zlínského magistrátu mají změny pomoci také omezit takzvané divoké parkování.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Jak meteorologové slibovali, tak se taky stalo. Na jižní a jihovýchodní Moravu dorazilo deštivé počasí už ráno. Nás místy provázejí deštivé přehánky. Dopoledne dorazí od jihozápadu déšť na většinu kraje. Odpoledne si přidají místy přehánky a večer bude od jihozápadu znovu pršet, místy i vydatněji. Ojediněle se může objevit také bouřka. Nejvyšší odpolední teploty vyšplají na 16 stupňů Celsia. Na severu a západě kraje bude jen kolem 12 stupňů Celsia. Rozdílné teploty budou panovat i ve Zlínském kraji. Nejvyšší odpolední teploty 16, při častějších srážkách lokálně jen 11 stupňů. A právě 11 stupňů Celsia měříme 2,5 minutky po 7 hodině ve starém městě Uherského Hradiště. Po 10 stupních pak máme ve Zlíně, Mutěnicích a také Zaječí.
8: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: A míříme taky na cesty, konkrétně na dálnici D1. U nájezdu z D2 na 196. kilometru směrem na Jihlavu se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují po nehodě částečně provoz. Kolona od Vyškova se tvoří už od 199. kilometru. Směrem od Břeclavy popojíždí kolona na D2 od 2. kilometru. A na dálnici D1 na 197. kilometru směrem z Vyškova na Brno se střetlo další osobní auto s osobním autem a kolona má zhruba 2,5 kilometru. Tak opatrně si hem šťastnou čtvrteční cestu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Svátek má po celý dnešní den Bonifác, tak gratulujeme. Více k jménu prozradíme už za pár minut, stejně jako se podíváme na nějakou tu zajímavost. Mimochodem, Maxi Pes Vík dneska slaví narozeniny.

Dobré čtvrteční ráno, Moravo, 11 minut po 7 hodině v ranní jízdě, zpěvačka Siam, za chviličku Rybičky, 48, Zamilovaný, Nešťastná. A tento kousek pošleme Bonifácům, jež mají po celý dnešní den svátek. Ano, i Bonifácu máme na jižní Moravě, bohužel po skromnu. I v předchozích dnech, kdy jsme tady měli ty tři zmrzlé chlapíky, jež právě Bonifác tak nějak jako doplňuje, jsme to tady měli na štíru s našimi občany, kteří mají v občankách tato jména. No, Hodonínsko, Uhersko, Radisko, Výškovsko, Židlochovicko, na prstech jedné ruky bychom je spočítali. I tak má ale jistě Bonifác zajímavé jméno. V dnešní době se, jak už napovídají tato čísla, respektive statistiky, příliš neužívá, tedy alespoň jako mužské jméno. Na stranu druhou slouží však jako jméno pro domácí mazlíčky, zejména kocoury. No a když už jsme u těch zvířátek, tak svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Prince a Atyr. Tak gafanům a kočičkám všechno nej. No, zajímavá je i dnešní historie 14. května. Teď konkrétně zdravíme všechny rybáře a rybářky a speciálně tiché blázny z Břeclavy. Ti dnes totiž slaví 104. narozeniny, chcete-li 104 let od založení tamního rybářského spolku, a to už je pravda, nějaká doba. Břeclavští rybáři se združují už od 14. května roku 1922. V minulosti rybaření nebylo jenom koníčkem, ale také důležitou součástí života kolem řek Dyje a Moravy. Spolek pomáhal s péčí o vody, zarybňováním i organizací společenských akcí, což vlastně v mnoha případech platí dodnes. Takže dámy a pánové, rybáři a rybářky, Petrův zdar. Už jsme to trošičku naťukli před pár minutkama. Narosky dneska slaví, zkusme si dát takovou malinkou hádanku.

0: 50. narozeniny. Alespoň tedy ty televizní, poněkud přerostlý, chundlatý Hafan Fík, který ke všemu umí mluvit, už baví několikátou generaci dětí, a to v mnoha zemích, nejenom u nás. A nejen je poetice příhod Maxi Psa, jeho kamarádky holčičky Aji dokážou podlehnout i dospělí diváci. Na televizních obrazovkách se Maxi Pes Fík poprvé objevil 14. května roku 1976 jako večerníček a během následujícího půlstoletí se zařadil mezi stálice dětského vysílání. Tak Maxi Psovi všechno nejlepší. No a když půjdeme se 14. květnem ještě více do minulosti, najdeme významný milník z oblasti medicíny. 14. května 70. roku 1796 provedl anglický lékař Edward Jenner první očkování proti pravým neštovicím. Zpátky k Bonifácu, když mají dneska svátek, posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: který čekala na zelenou v drive-inu. Ostatní řidiči naštěstí včas brzdili nebo uhýbali, takže nikdo nebyl zraněn a nevznikla ani škoda. Celé to vlastně dobře dopadlo. Policie nakonec silnici uzavřela a další hlídka ženě zatarasila cestu. Až tak daleko musela tato situace dojít. Dechová zkouška ukázala, poslouchejte, nemálo, 3,26 promile alkoholu. Pro některé možná i smrtící dávka. To je v Rakousku asi tak čtyřnásobek povoleného limitu. Řidička přišla o řidičáky auto a teď ji čeká soud, kde asi těžko vysvětlí, že si spletla dálnici s nějakým autodromem nebo s něčím podobným. Neuvěřitelné případy na těch silnicích se dějí. V České republice jsme měli zase picmocha, který předjíždí naplnou do kopce, na horizontu a tak dále. Tady řidička v protisměru 3,26 promile. Kdyby ty silnice nebyly plné takových blbů, to by se jezdilo.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rihanna, Jay-Z a Umbrella, už jsme to dneska říkali, ve čtvrtek 14. května se deštníky rozhodně budou hodit a tak to zaznělo i v tomto songu. Populo jsme Adam Jurica a Zatancuj si so mnou.
1: Zatancuj si so mnou.
0: No takový déšť mezi kapkami deště.
1: Dievča plá.
0: No, možná pro mladší. Co nevidět Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment. A za čtvrteční raní z Dirády, jak zazní Sonda. Dneska dodáme čerstvé jihomoravské zprávy, tu kratší verzi nabídne Indros už za okamžik.
2: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner.
4: I toaleťák.
3: To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
6: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži?
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy?
7: Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme 3 minutky po půl osmé.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Cyklostezka mezi Veselým nad Moravou a Kozoítky je po rozsáhlé rekonstrukci znovu plně průjezdná. Oprava téměř 20 let starého úseku dlouhého 370 metrů stála přes 3 miliony korun. Uherský Brod plánuje v příštím roce rozsáhlou rekonstrukci silnice mezi Těšovem a Újezdcem. Oprava se dotkne úseku dlouhého téměř 2,5 kilometru a vyjde přibližně na 45 milionů korun.
10: Počasí.
11: Momentálně měříme v Břeclavi 10 stupňů, stejnou teplotu hlásí Josefov, po 9 stupních měří Němčičky a Slavkov u Brna.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Ve Zlíně na třídě 3. května směrem na Otrokovice na křižovatce se třídou Svobody se srazila 2 osobní auta. Počítejte se zdržením na D2 mezi 43. a 13. kilometrem ve směru od Břeclavi na Brno. V levém pruhu probíhá údržba zeleně, tak projíždíte opatrně, a na příjezdu do Veselí nad Moravou směrem od Uherského Hradiště bude probíhat údržba povrchové kanalizace v jízdním pruhu. I tady dbejte zvýšené opatrnosti. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou rádia i
10: ranní jízda. Na rádiu i.
9: Dodáme další hity pro dobrou náladu. Zkusíme najít správné místo v letadle. Snad dnes někdo z vás získá leteckou dovolenou v Řecku za téměř 30 000 korun. Ale taky se podíváme na krádež hudby. Ano, to se krade. Dokonce ta, která ještě nebyla vydaná. Někdo si za to odsedí 2 roky na tvrdo. Budeme konkrétnější, teď Adam Ďurica, zatancuj si se mnou. Hezké ráno, ať se vám daří.
10: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
12: Zatancuj si se mnou, děvča modroké. Zatancuj si se mnou, a v tej tráve vysokej.

0: 7.41 a ve čtvrteční raní jízdě řádil Pitbull s Christinou Aguilerou a peckou Feel This Moment. Co nevíjet Keša, anebo slibovaný Somber. Když se řekne Beyoncé, tak se mnohým vybaví americká zpěvačka, textařka, herečka, hudební producentka, taky dokonce módní návrhářka, ale v první řadě autorka celé řady hitů pro dobrou náladu, kterou znáte, které znáte i z vysílání rádia. Byli bychom tady dlouho, kdybychom nabízeli všechny její úspěšné kousky. Ale mimochodem, další jsou prý připraveny, i když teď jsou fuč. Jak tomu rozumět? Americký soud teď poslal na 2 roky do vězení chlapa, který ukradl nevydanou hudbu zpěvačky Beyoncé. 41-letý Kelvin se loni vloupal do auta členů jejího týmu v Atlantě a odnesl pevné disky s dosud nezveřejněnými nahrávkami. A teď byl odsouzen, ale co? Ono se stále řeší, kde to všechno je. Muž se sice ke krádeži přiznal, ale policii se ukradené disky zatím nepodařilo najít. A tak prý dokonce hrozí, že se časem ukážou a že si je prostě přivlastní nikdo jinačí než zpěvačka Beyoncé.
1: Jsou neskutečné věci, že? Jako no.
0: Prý to má neskutečnou hodnotu nejenom pro Beyoncé, ale celý její tým, který s tím pomáhá. Takže možná se teďkom rodí takový nějaký příběh, kdy se třeba za týden, za měsíc nebo za rok objeví nějaká ta písnička, třeba v repertoáru nějaké známé hvězdy, aby on se řekne, ale to je můj song.
1: No, jsem
0: a teď začne ta přetahovaná, jestli má pravdu ta, anebo ona, anebo jestli to třeba udělala AI. No, když se toto stane, tak si myslím, že by to byl docela solidní scénář i na nějaký snímek, na nějaké drama.
1: Uvidíme, co přinesou následující měsíce, potažmo roky.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Hi, hi, a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: And feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up,
7: grab
8: girl?
7: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I

0: 9 minut před 8 ve čtvrteční raní je Somber, Back to the Friends, za chviličku Kylie Minogue a Shabby Zlaky, muzika let 80. No, počasí ve druhé polovině tohoto pracovního týdne a bohužel z části víkendu, no prostě budeme tady mít dešťové přehánky, budeme tady mít zataženo, ale přece jenom to sluníčko vidíme. Byť v dalekém Řecku, ale my vás tam dostaneme. A co víc, gratis.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: No tak chtěli bychom, jo? Je to, řekněme, naše přání a vaším úkolem je stále hledat to správné místo v letadle, protože i nadále pokračuje soutěž o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 tisíc korun. A my už konečně chceme znát toho či tu, jež si bude užívat čistého Egejského moře s dlouhou obláskovou písečnou pláží, na kterou to budete mít pohopových 60 metrů z vaší vile Eleny v letovisku Pevky. Zatím se nám bohužel nedařilo a to je šance pro vás ostatní, že jste v posledních 48 hodin netipovali správné místo v letadle. Pro ty z vás šance, že jste nevybírali z čísel 1 až 25 a z písmen A až F. Pojďme to změnit. V dnešní ranní jízdě rádích nabízíme druhou šanci. Už za chviličku aktivujeme linku 518-345-678. Vím, že máte pracovní povinnosti, ale zkuste alespoň na chvíličku se utrhnout a splnit si váš sen a získat luxusní dovolenou v Řecku, protože odlet z brněnského letiště 11. června se nezadržitelně blíží, stejně jako odblokování oné linky. Takže 5, 4, 3, 2, 1, teď. Kdo bude mít štěstíčko? První, že se dovolá k nám sem do studia a uvidíme, uslyšíme, jestli budete mít štěstíčko v hledání toho správného místa v tom letadle. Dobré ráno, přijeme komu? Tutkošovi, halo, halo.
2: Dobrý den. Tady Petra.
0: Ahoj, Peťulko, odkud voláš?
2: Teďka se nacházím v Brně.
0: Super, to bylo zvláštní, že telefon byl jakože nedostupný, respektive obsazený a najednou se tam zjevila naše posluchačka, že by to něco znamenalo. No uvidíme, uslyšíme. Tak pojďme se ale první podívat do Řecka společně. Byla jsi tam už někdy?
2: Nebyla.
0: A kde jsi naposledy byla na dovolené u moře? Kde to bylo?
2: To jsme byli v Egyptě.
0: Takže Řecko určitě taky láká.
2: Jo, určitě.
0: No, tak když člověk týden nebude vůbec muset nic dělat, nad ničím přemýšlet ještě, aby to nelákalo. No, kdo ti pomáhal s hledáním místa v letadle? Tip, který nám za chvilku nabídneš, je čistě tvůj, nebo si to s někým probírala?
2: Přítel, ale změním to trošku.
0: Jo, počkej, takže přítel ti něco řekla, ty řekneš něco jiného.
2: Jo.
0: Aha, no tak... No, to může být potom docela zajímavé, v případě, že bys náhodou neuspěla a potom by uspěl přítelův tip, až bys to...
2: Dobře, zvýšel. Tak jsi mě ukecal, tak já...
0: No ne, já ti do toho nebudu mluvit, to v žádném případě. Já jenom, aby potom nedošlo nějaké šarmáce doma, víš? Takže dobře, ne. Prosím tě, jaký tip bude? Od sebe nebo od přítele nakonec?
2: Od něho teda, dobře.
0: Tak
2: dobře.
0: Co teda?
2: Tak od přítele.
0: Dobře, tak pojďme na to.
2: Je to 11E.
0: E jako Emil a 11, jo?
2: Ano.
0: Emil 11. Emil 11.
2: Takže
0: už byla bohužel typová.
2: Tak
0: se nízky, ahoj. Měj se, ahoj, čau, čau. Poznáme nad v dalším soutěžním kole. E11 nepoužívat. Přátelé, partnerem soutěže je cestovní kancelář KM Travel a tam už jsou taky hodně nervózní. Už by prostě chtěli, aby někomu mohli zavolat a dodat podrobnosti k té fantastické víře. www.kmtravel.cz. Tam nalezete taky samozřejmě další fantastické dovolenky. Jinak, kdybyste chtěli tu luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 tisíc korun získat v ranní jízdě Rádia Jih, tak poslouchejte dál. A vůbec vysílání Rádia Jih, protože my soutěžíme od rána do večera a budeme tak dlouho, dokud někdo z vás do Řecka nevyrazí.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké čtvrteční ráno, Moravo. Místy doprovázené dešťovými kapkami po osmé. Nám to ale vykompenzují další hity pro dobrou náladu. Čekají nás třeba Macklemore, Glass, ale nebo Jelé. Uherský Vrato praví silnici mezi Těšovem a Újezdcem. Podrobnosti ve čtvrtečních jihomoravských zprávách rádia. A mejte si hlavu dál. Přemýšlej. Platí se to. Pojďme tomu štěstíčku naproti.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní lajna Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a Zamišník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
8: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal.

0: kapela Jama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodoníne na grilu. Buďte u toho.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Hezký čtvrtek, máme 3 minutky po 8.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Veselí nad Moravou opravilo cyklostezku do Kozojídek a Uherský Brod opraví silnici mezi Těšovem a Újezdcem. Cyklostezka mezi Veselým nad Moravou a Kozojídky je po rozsáhlé rekonstrukci znovu plně průjezdná. Oprava téměř 20 let starého úseku dlouhého 370 metrů stála přes 3 miliony korun. Město nechalo obnovit povrch stezky i zpevnit krajnice kvůli bezpečnějšímu provozu cyklistů. Náklady zaplatilo napůl město a Jihomoravský kraj. Trasu slavnostně otevřel známý cyklista Josef Zimovčák. Veselý nad Moravou připomíná, že v okolí nabízí téměř 48 kilometrů značených cyklotras. Uherský Brod plánuje v příštím roce rozsáhlou rekonstrukci silnice mezi Těšovem a Újezdcem. Oprava se dotkne úseku dlouhého téměř 2,5 kilometru a vyjde přibližně na 45 milionů. Součástí prací budou kromě nové vozovky také úpravy autobusových zastávek, chodníků a přechodů pro chodce, které mají být nově osvětlené. Stavba bude rozdělena do 3 etap a řidiči musí počítat s dopravními omezeními. Přesný harmonogram a případné objízdné trasy budou známy až po výběru stavební firmy.
10: Počasí. Obloha bude dnes většinou zatažená ráno a dopoledne postoupí od jihozápadu nad větší část kraje oblast srážek. V průběhu odpoledne očekávají meteorologové srážky ve formě lokálních přeháněk, ale večer od jihozápadu bude déšť přibývat a srážky mohou být dokonce i vydatnější. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Teplota dnes maximálně 16 stupňů Celsia, lokálně na severu a západě kraje jen kolem 12 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 16 a při častějších srážkách lokálně jen kolem 11 stupňů Celsia. Právě 11 měříme aktuálně v Břeclavi, Mikulčicích a Mikulově. Zdravíme i do Buchlovic, kde měříte 9 stupňů Celsia.
9: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: V Brně v Heršpické ulici u křižovatky Spoříčí stojí na vozovce porouchané vozidlo, za kterého vytekl olej na vozovku. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: Žáci základní škol se už zítra dozví, jestli se dostali na vystěnou střední školu. Více o tomto tématu už za pár minut ve čtvrteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo.

0: hodina 13 minut, krásné čtvrteční ráno, Moravo, Coldplay a Vida, Viva La Vida. Žáci základní škol si je už zítra, se už zítra dozví, jestli se dostali na vysněnou střední školu, a my moc držíme pěstě, aby to klaplo. Výsledky budou zveřejněné přímo ve škole, třeba na úřední desce. Pro všechny budou výsledky dostupné i na přihlašovacím portále DIPSY. Stačí zadat registrační číslo, které uchazeč obdržel na pozvánce ke zkoušce. Už nyní ale mohou uchazeči zjistit, zda jim hodnotitelé testů z pořadatelské organizace CERMAT správně spočítali všechny body. Ti, kteří podávali přihlášku na střední online, už uvidí všechny počty získaných bodů v DIPSY. Informuje o tom alespoň ministr školství Robert Plaga. Ti, kteří se hlásili listinnou formou, zatím CERMATem přidělené body nezjistí a musí počkat až do pátku. Pokud zjistíte, že je váš záznamový arch špatně naskenován nebo dokonce vyhodnocen, můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to do 3 pracovních dnů od doručení výsledku, doporučuje na svém webu samotný CERMAT. Dříve se ještě podávalo odvolání, když byl uchazeč takzvaně pod čarou a chtěl se na školu dostat. To už ale není možné. Pokud se žák nikam nedostane, musí se přihlásit do druhého kola zkoušek. No a seznam škol s jejich kapacitou bude v DIPSY od 19. května.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin a 20 minut, hezké čtvrteční ráno, Moravo. Za námi Jelena Magdalena, před námi Alexia. A jak se říká, kde blb, tam nebezpečno, a tak před námi jeden blb.
1: Ale non plus ultra by se dalo říci. Novozélanďan si zřejmě spletl slavnou římskou fontánu s akvaparkem. 30letý turista přeskočil zábrany u fontány di Trevi a skočil rovnou do vody, kde si ještě sil krátce zaplavil. Opravdu prostě to je blb míšený jako s dalším blbem na entou ještě. Jenže místo potlesku přišla pokuta v přepočtu přes 12 000 korun, za mě ještě málo, a doživotní zákaz vstupu k památce. Celé jeho v uvozovkách vystoupení natočili pobavení turisté na mobilní telefon, kteří si u toho samozřejmě ale znotně ťukali na hlavu. Policisté zasáhli během chvíle, protože fontánu hlídají nepřetržitě ve dne i v noci. Je to v podstatě jedno z největších lákadel v Římě, pokud se

0: Háze to nějak přes rameno, někde si to najdete, nějak tak to je. Když to tam přihodíte úplně klasicky, jak jste zvyklí, tak se to, co chcete, nesplní.
1: No ale jinými slovy, tu post má bohužel mnoho tváří, no. A my jsme se o tom přesvědčili dnes.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz Radio Jih. Radio Jižní Moravy. To all the people all around the

0: Zpěvačka Alexia na rádiu Jich ve čtvrteční raní z Je dobré ráno, Moravo. Za chviličku Alvaro Sofel, Alvaro Solera Sofia. Jeden z nejhranějších hitů roku 2016 a nic na svém lesku nestrácí ani dnes. Ve čtvrtek 14. května roku 2026, tak věřím, že mnohým z vás udělá radost stejně jako Lady Gaga Doučí. A nebo že byste raději kapelu Krištof, tak i v tomto případě můžeme sloužit. Stejně jako v čerstvých jihomoravských zprávách, tu kratší verzi nabídne Indros už za chvíličku. Společnost kontrolujeme ranní moravské teploty, podíváme se i na cesty. No a někdo se na nějaké cyklostezky už velmi brzy vydá na novém elektrokole.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
11: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
13: Pryč DPH! Pryč DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Je po 9. dobré čtvrteční ráno.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Moravští vinaři uspěli na soutěži Great American IWC ve Spojených státech a získali celkem 143 medailí. Největší úspěch slaví rodinné vinařství Košuc-Prušánek, jehož Sauvignon 2025 pozdní sběr získal platinovou medaili a titul nejlepšího vína ve své kategorii. Na zlínském sídlišti Jižní Svahy začala platit nová pravidla pro parkování dodávek, karavanů a dalších větších vozidel. Město tím chce uvolnit více míst pro místní obyvatele, kteří si dlouhodobě stěžovali na nedostatek parkování.
17: Počasí.
18: Momentálně měříme v Brně 9, stejně taky v Petrově, 8 hlásí Rejhrad, 10 pak Sedlec u Mikulova.
17: Rádio Jih. Doprava.
16: Ej, ve čtvrtek za vámi míříme na cesty v Brně v Žaobřeské ulici směrem k dálnici D1 za sjezdem z Kníňské se srazila dvě osobní auta. Počítejte proto s omezením a připomínáme v Brně v Heršpické ulici u křižovatky s Poříčí stojí stále na vozovce porouchané vozidlo, ze kterého vytekl olej na vozovku. Taky je nadále tam dbejte zvýšené opatrnosti. Šťastnou čtvrteční cestu z ranní zdou Rádia Jih.

0: Sasha Rebecca Temptation, 8.38, hezké ráno, za chviličku Lady Gaga a zpěvačka Doučí, teď ve čtvrteční raní z rádia ji.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A pokud si dáte, tak získáte dva lupeny na MKLV Fest, který se uskuteční 1. srpna na amfiteátru v Mikulově. Živě vystoupí Mikuláš Josef, Ben Kristeva, Opem Rebit, Mike Spirit, Adam Myší, Kontrafakt a mnoho dalších. Tak 3, 2, 1, teď aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia. Máte-li zájem o živou kulturu, volejte právě teď k nám sem do hodonínského studia Ranní jízdy rádia jich. Dobré jítro.
2: Dobré ráno, tady Tonda Stříkovic.
0: Nazdar, Tondo, pravidla soutěže jsou jasná?
2: Samozřejmě, že jo.
0: Super. Kdybych se měl zeptat z těch výčtu interpretů, jež vystoupí 1. srpna na Amfiku v Mikulově, kdo tě asi nejvíc láká? Je to třeba Mikuláš Josef, Ben Kristova, Opem Rebit, Mike Spirit?
2: Všichni zmínění.
0: To jsem chtěl slyšet.
2: Mám rád.
0: To jsem chtěl slyšet. Tak ti držíme pěsti, ať uspěješ. Startujeme právě teď.
2: Dobře.
0: Viděl jsi někdy erotický film?
2: Erotický film jsem nikdy neviděl, protože se na to nedívám.
0: A bojíš se hororu?
2: Hororu se nebojím, horory mám rád.
0: A co komedie, taky?
2: Komedie jsou dobré.
0: Padla v komediích Slunce, seno někdy nějaká facka?
2: V komedii Slunce, seno facky padaly.
0: A ty jsi dostal někdy nějakou facku?
2: Já jsem taky dostal facku.
0: A bolelo to, že? Už mimo soutěž.
2: Bolelo a hodně.
0: Tak my ti blahopřejeme, dvě vstupenky na MKLV Fest jsou tvoje, užij si to a měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: fantastická věc, Alfredo. A ten další parádní kousek ve čtvrteční ranní jízdě.
1: Dovezeme vám parádní svačinu až do práce.
0: A velmi rádi kručí vám v břiše. No, protože když kručí v břiše, nefunguje mozek a někdy ani kolega, anebo kolegyně odvedle. Proto z rádi jich vyrážíme zachraňovat pracovní morálkou pořádnou svačinou. Přivezeme vám do práce vonavé koláčky z Milotic a taky dobroty od Racia z Břeclavy. Prostě kombinace, kvůli které se vyplatí přijít do práce i dnes ve čtvrtek 14. května. No a Vojta dneska vyrazí do Velkých Pavlovic, konkrétně do společnosti Modrohorské humno. Nebudou chybět Velké Bílovice, Kominictví, Komistavo plus se taky dneska dočká svačinky stejně jako optika ve Velkých Bílovicích. A nebojte, před příjezdem se Vojta ozve, ať vám náhodou nenaruší nějakou důležitou poradu, směnu nebo důležitou debatu třeba u kávovaru. No, tam se toho kolikrát vyřeší úplně nejvíc. No a připomínáme, že parádní svačiny rádi jich rozváží každý všední den po celé jižní Moravě. A pokud jsme vám právě teď udělali chuť, tak se přihlaste o svačinku na našem webu, na webu www.radiojich.cz. A udělejte si pracovní den společně s kolegy zase o něco chutnější.
1: Rádio Jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Khaled ve čtvrteční ranní jízdě po 9. hodině už Unique 2. Rehab. A kromě nich a dalších fantastických kousků i Slavíček a Pokáč, zákaz přiblížení. My vám však přiblížíme, co se děje na jižní a jihovýchodní Moravě. Ve čtvrtečních jihomoravských zprávách rádia jich zamíříme i do Zlína, jež omezil parkování dodávek na jižních svazích.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém jihomoravském a zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A to destilková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na Šardický nářez CZ. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
7: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
8: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Hezký čtvrtek, odbíjí 9:00.
11: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Rodinné vinařství Košut z Prušánek bodovalo ve Spojených státech a Zlín omezil parkování dodávek na jižních svazích. Moravští vinaři uspěli na soutěži Great American IWC ve Spojených státech a získali celkem 143 medailí. Největší úspěch slaví rodinné vinařství Košut z Prušánek, jehož Sauvignon 2025 pozdní sběr získal platinovou medaili a titul nejlepšího vína ve své kategorii. Další platinovou medaili si odvezla Pálava 2023 výběr z hroznů z vinných sklepů Lechovice. Čeští vinaři přidali také 18 zlatých, 94 stříbrných a 29 bronzových medailí. Účast vinařů na zahraničních soutěžích podporuje Vinařský fond. Na zlínském sídlišti Jižní svahy začala platit nová pravidla pro parkování dodávek, karavanů a dalších větších vozidel. Město tím chce uvolnit více míst pro místní obyvatele, kteří si dlouhodobě stěžovali na nedostatek parkování. Omezení se týká vozidel delších než 5 metrů a platí na celém sídlišti. Pro větší auta zůstala vyhrazená dvě parkoviště, karavany tam ale nově stát nesmí. Podle zlínského magistrátu mají změny pomoci také omezit tzv. Divoké parkování.
11: Počasí.
0: Deštníky sebou, pokavec se tak už neučinili, protože už v ranní jízdě rádi jsme říkali, že čtvrtek 14. května bude převážně zatažený se srážkami, četnější a výraznější se objeví ve večerních hodinách. Teploty dnes maximálně do 16 stupňů Celsia, ale lokálně na severu a západě kraje jen kolem 12 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji naměříte 16, při častějších srážkách lokálně jen kolem 11 stupňů Celsia. Aktuálně Brno, Vrbice 9, Šardice 10, Napajedla 11 stupňů Celsia.
13: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu za vámi na cesty v Brně v Kinínské ulici u křižovatky s Veslařskou ulicí směrem do centra došlo ke střetu osobního a nákladního auta. Provoz je v místě řízen kyvadlově. Kolona má přibližně 1 kilometr. Na dálnici D1 na 170. kilometru ve směru na Jihlavu stojí na vozovce porouchaná dodávka a blokuje pravý jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří, ale nebezpečně se v místě vybočuje. Tak projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: krása střídá parádu, Rehab, za chviličku Calvin Harris a Summer. No i když nadcházející dny, jak už jsme o tom dneska hovořili v raní z Jirády, budou spíše zatažené a deštivé, ale tak
1: vodu potřebujeme.
0: Ale když to bude jenom ten zahradnický deštík, bude to úplně ideální. A potřebujeme taky kolegyni Verču, ahoj.
2: Ahoj.
0: No a potřebujeme taky správné místo v letadle. Dnes ve čtvrtek 14. května budeme pokračovat, protože v ranní jízdě ve dvou šancích toto dum-dum neklaplo. Uvidíme, uslyšíme, jestli se zadaří v té dnešní šanci plus minus autobus o 9:30. Tak zůstaňte stále dobře naladěni s rádiem X, rádiem Jižní Moravy a kromě jiného se taky dozvíte, že italské letovisko u Raveny čelí invazi. Koho čeho? No, tipneš si?
2: Ne.
0: Jo.
2: Ne. Mi
0: z tebe ale vypadlo možností.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: chvilečku Slavíček a Pokáč a jejich zákaz přiblížení. No možná, že zákaz přiblížení budou mít i jedna zvířata v italském letovisku uraveny, protože toto město, zejména obyvatelé tohoto města, čelí invazi pávů. Představte si to, tak krásné zvíře, ale jak se říká, všeho moc škodí. Italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Škrábou prý po autech, lezou po střechách, pak tam zase je 1 600 000 turistů, kteří si to všechno fotí. Dokonce jedna obyvatelka řekla, nebála se dát prohlášení pro jednu televizi, že se kvůli přemnožení pávů dokonce cítí jako rukojmí. Ale jsou tací, kteří zase říkají, ale však je to krásné zvířátko, rádi se podíváme. Někteří si pochvalují, že pávy jsou nejenom krásná stvoření a městečko tím činí výjimečným, ale říkají, že dokonce někteří ty pávy, krom toho, jak se tam někteří stěžují, že škrábou ty auta, lezou po střechách, takže když přecházejí ulice, tak chodí po přechodech. To by se někteří lidi mohli učit.
1: No, to jsou vychovaní pávy, ale je pravda, že to dělá teda strašný bordel. My jsme je měli taky u baráku a oni vždycky vylítli na ten strom a to je teda hrozný hluk.
0: No, jejich populace se při posledních 30 let velmi výrazně zvětšila a místním obyvatelům ruší spánek.
1: No.
0: A ten trus, který prý... Já se omlouvám, ale to je velmi zvláštní přirovnání. Prý ten trus připomíná zmrzlinu, do které často šlapete. Tam říkají ti místní. Já si teda nedokážu jako to nějak tak přiblížit, jako co to je, jako vanilková čokoládová, no. Jahodová nebo co.
1: No. Míchaná.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jižní Moravy.

0: Bangem Bowman a Skin.
1: Jedině Rádio Jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
2: Vás posíláme každý všední den
3: od rána do večera,
2: ale chce se. A to štěstíčko si bralo asi dovolenou. Už by bylo dobré, aby si to štěstíčko zase našlo nějakého našeho posluchače nebo posluchačku. A
3: tak už je to, už to není ani měsíc, už ani ne za měsíc se odlítá, no 11. června.
2: Z brněnského letiště se to 11. června zvedne, to obrovské éro a pole.

0: letí to do Řecka se šťastnou dvojicí posluchačů či posluchaček Rádia Jich Rádia Jižní Moravy. Ano, slyšíte správně, stále hrajeme o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun a taky stále hledáme, co?
1: To správné sedadlo v letadle vybírat můžete z písmen A až F z čísel 1 až 25. No a když se vám to podaří uhádnout, tak se budete válet na pláži, která je teda mimochodem 60 metrů od hotelu, kde budete ubytovaní. Krásná příroda okolo, vodopády, termály, hory, všechno.
0: Jak jsi říkala, bomba, že mohou naši posluchači vybírat z té řady čísel, aha, a písmen, aha, tak se dívá na tabulku a mají stále ještě z čeho vybírat.
1: Mají, no. Jako je to už hodně zužené, ale těch možností je tam pořád hodně.
0: Přesto, že jsme dali nápovědu aspoň v podobě té tabulky, jo, tak stejně se do té doby, do dnešního jítra, zase objevily dvě místa, která už byla typována, jako jo.
1: Někdo to asi nestihl prostě, no.
0: No, tak 5, 1, 8.
1: 3, 4, 5.
0: 6, 7, 8, nebudeme to natahovat. Vidím, že už se vám trošičku zapalují lítka, už máte trošičku někteří cestovní horečku, tak uvidíme, uslyšíme, jestli se někomu z vás teď zadaří. Hezkou dopoledne. Haló, haló, tady Rádio Jich, dobrý den, dobré dopoledne, koho zdravíme?
2: Tomáš.
0: Tomáši, odkud voláš?
2: Z Veselí nad Moravou teďkom.
0: Super, a Tomáš to má naprosto jasno, on chce letos na dovolenou.
2: No chci, no.
0: No, a kde jsi byl loni na dovolené, člověče, bylo to někde aj u moře?
2: Ve Slovinsku.
0: No, a líbilo?
2: Ano.
0: Super, tak letos Řecko, co říkáš, my ti to tak
2: napomíneme. No, bylo by to dobré.
0: No, a koho bys vzal sebou, nějakou milou?
2: Prosím?
0: Koho bys vzal sebou, nějakou milou?
2: No, asi jo.
0: Asi. To se nebo rozhodne. Dobrá, tak porcujeme medvěda, který běhá po lese. Pojďme se podívat na správné místo letadle.
2: A15.
0: A15. A jako Alena. A15, jo. A15. Mhm. No. Každý jsme strojcem svého štěstí a my jdeme tomu štěstíčku naproti. Jak moc? A15 je správné místo nebo není? Taky ne. Sapristy, je mi to líto, ale děkujeme za tip. Měj se hezké, co ti daří. Ahoj, taky děkujeme. Čau. Prosím tě, jak jsi to domluvila s tím vesmírem?
1: Já asi nějak ještě, ale já ti říkám, ještě to úplně necítím. Ještě to tam není prostě, no.
0: Ale je to tady, tady to je. No.
1: Ne, třeba u mě.
0: Tak se podívejte, tady, teď na to místo ukazuju, tady.
1: Tak přesně tohle to je, jo. Tohle musíte typovat, až budete příště volat.
0: A ty na té jižní a jihovýchodní Moravě, no ty blbe, ale my to nevidíme. Já vím, no, ale já to prostě nemůžu jinak pomoci. Nebo ty nějak můžeš?
1: Já bych ráda.
0: Pak je ještě jedna varianta, zakoupit si to. Přes našeho partnera, jímž je?
1: Cestovní kancelář KM Travel www.kmtravel.cz.
0: Ale nebojte, hledat budeme i dneska dál. Je tak?
1: Je tak.
0: My to prostě nevzdáme.
3: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih. A tento týden v Tajemném Jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
0: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend. Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1490.
7: 499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Končí nejenom Verča, ale určitě i mnozí další, když tady s námi byli Flowrida a DJ David Guetta. Aby to bylo genderově vyvážené, za chviličku Dua Lipa.
1: No, a já nám to taky teďka genderově vyvážím, jo? Protože tady mám zprávu ze světa vědy, která by ale mohla změnit jako dost věcí. Vědci totiž publikovali studii, ve které prokázali, že mužská antikoncepce je reálná konečně.
0: Jo, a co by to teda změnilo?
1: To, že by to nebylo pořád jenom na nás, víš, se jakoby to antikoncepcovat. Ne, fakt, ale tak jakože samozřejmě teďka to zkouší na myších a tak. A funguje to tak, že látka zvaná JQ1 dočasně zastaví tvorbu spermií, ale jakmile se přestane podávat, tak se všechno zase vrátí do normálu a potomci můžou být normálně zcela zdraví.
0: Tak děkujeme za informace pro vás mladých, pro nás starší. Mladý. Pokročile, bude třeba zpráva nějaká.
1: Ty jsi hodný, to se teďka zase zlepšilo, den pro nás mladší.
0: Dua Lipa nebo je včavárna už za chviličku na rádiu.
2: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz. Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Krásné, i když takové upršené čtvrteční dopoledne přejem ze studia Rádia Jih. No a dáme si rovnou ukázku muziky, která nám ho bude zpříjemňovat i po 10. hodině. Bude to třeba Poetika s novinkou Blízko. Přehledám to místo, kde všechno mám. Joe přidá hit End of Beginning. A na playlistu zavítáme taky do 80. Rockset a jejich

0: Například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
2: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
5: Právě teď nám odbyla 10. hodina z rádia, jich přejeme krásný čtvrtek.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Kyjovská nemocnice dosahuje špičkových výsledků při léčbě mrtvice a přípravy na stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně jdou pomaleji, než se čekalo. Neurologické oddělení nemocnice Kyjov patří podle nového srovnání kvality péče mezi nejlepší pracoviště v Česku při léčbě pacientů s mozkovou mrtvicí. Podle zveřejněných dat přežije akutní fázi onemocnění v Kyjově více než 94% pacientů. Nemocnice dosahuje výrazně lepších výsledků než řada dalších zařízení, a to i přesto, že léčí také velmi těžké případy. Lékaři zdůrazňují, že zásadní je rychlá diagnostika, okamžitá léčba a následná rehabilitace. Podle odborníků přibývá mrtvic i u mladších lidí kvůli vysokému tlaku, obezitě, kouření nebo nedostatku pohybu. Přípravy na stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně pokračují pomaleji, než se čekalo. Správa železnic zatím nevypsala klíčovou soutěž na projektovou dokumentaci. Podle jejich zástupců by se to ale mělo změnit v nejbližších týdnech. Nové nádraží má vyrůst v prostoru dnešního dolního nádraží a hotové má být kolem roku 2035. Součástí rozsáhlé přestavby budou také úpravy tratí v Černovicích, Heršpicích a Židenicích. Město Brno mezitím připravuje nové dopravní napojení a buduje široký bulvár, který propojí centrum s budoucím nádražím.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Dneska převážně zataženo, v průběhu odpoledne očekáváme lokálně přehánky a večer bude deště přibývat a může být i vydatnější. No a co se teplot týče, tak ty dneska vystoupají na 13 až 16 stupňů Celzia, a to jak v Jihomoravském, tak ve Zlínském kraji. Aktuálně Stupava hlásí 9 stupňů a po 10 máte v Uherském Hradišti, Lipově a Pasohlávkách.
4: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Hezké dopoledne přejeme taky na cesty. Opatrní buďte ve Zlíně, na D1 a v Brně. Ve Zlíně na střídě.

0: kterou obstarají Poetika a taky Sunrise Avenue. No a potom si taky povíme o tom, jak některé životní události umí rozjet obří vlnu solidarity. Ornitologovi Zdeňku Machařovi totiž požár vzal domov a lidé z celé republiky mu dokazují, že na to není sám. Po tragédii poslali už miliony korun a na jeho záchranu stanici ve Slatině dorazila i nečekaná pomoc. Podrobnosti k tomu na vlnách Rádia Jih už za pár chvil.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

16 minut po desáté posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a představte si, že ornitolog Zdeněk Machař zažívá po ničivém požáru obrovskou vlnu solidarity. Oheň minulý týden zničil obytnou část jeho záchranné stanice v Brněnské Slatině a připravil ho tak o domov. Lidé ale začali okamžitě pomáhat, a to jak finančně, tak taky osobně. Na obnovu bydlení si zatím vybrali asi 2 miliony korun a další pomoc stále přichází. Někteří vozí pitnou vodu, děti posílají obrázky a školy pořádají benefiční jarmarky. Zdeněk Machař teď se svými přáteli odklízí ohořelé trosky a

0: taky zájem dětí o přírodu, čemuž se taky dlouhodobě věnuje při exkurzích na stanici. No tak my jsme moc rádi, že se našla taková spousta lidí, co chtějí pomoct, pomohli a pomáhají. Panu Zdeňkovi přejem z rádia jich hodně sil a už za okamžik taky posíláme další muziku. Hezký čtvrtek.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: už za malý okamžik další trojice čtvrtečních hitů. No a taky nás čeká další šance pro vás.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, určitě rádi uslyšíte, že už za pár minut někdo další z vás posluchačů dostane možnost tipnout si to svoje správné místo v letadle. Takže připravit, pozorně poslouchat a zkusit se po výzvě dovolat jako první. Teď si pojďme užít muziku, no a po ní jdeme na to.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Tohle byl na rádiu s Bruno Mars s hitem I Just Might. No a vy už jste určitě nedočkaví, telefony máte připravené, tak pojďme na to.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak, soutěžíme o leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun. No a jak jistě víte, tak pro to, abyste ji získali, si stačí tipnout správné místo v letadle. Písmena A až F, čísla 1 až 25. A když tipnete to správné, tak už 11. června odletíte z cestovní kanceláří KM Travel na překrásný řecký ostrov Evia. Čeká vás tam krásné Egejské moře, písčitou obláskovou pláž, zeleň, vodopády, hory. Všechno možné, co si vyberete, už bude jenom na vás. Tak už to nebudeme zdržovat. A pojďte mi dát to správné místo v letadle. Studiovou linku s číslem 518-345-678 odblokovávám právě teď. Já jsem zvědavá, kdo zkusí svoje štěstí. Tak, komu přejem hezké čtvrteční dopoledne?
2: Dobrý den, tady je Hana.
0: Ahoj Hani, odkud voláš?
2: Břeclavi.
0: Z Břeclavi. Kdy jsi byla naposledu moře?
2: No, loni.
0: Loni, a kde?
2: Portugalsku.
0: Portugalsku. A v Řecku jsi někdy byla?
2: No, byla, ale už je to dlouho.
0: Je to dlouho, takže by ses tam ráda s klidem vrátila.
2: Jo, v pohodě.
0: Tak jo, tak no, tak já nevím, tak a máš to správné? Sedadlo v letadle.
2: No, uvidíme.
0: Uvidíme, tak jo, pojď mi dát to správné, těch špatných už bylo dost.
2: No, tak já bych tipla E6.
0: E jako Eva.
2: Ano, 6.
0: Tak zkusíme E6, že by E6 už bylo konečně to správné místo v letadle, uvidíme. Tak ani E6 to není. Je mi to líto. Tak třeba budeš mít šanci ještě za 48 hodin.
2: No, zkusím.
0: Díky. Měj se krásně, naslyšenou. Ani tohle nebylo to správné místo v letadle. A tak zas nám o jedno ubylo. E6 tedy taky není to správné. Takže budete mít už za pár hodin možnost tipovat a z cestovní kanceláří KM Travel odletět na krásný řecký ostrov Evia www.kmtravel.cz a nebo mrkněte taky na náš rádiový web www.radiojich.cz. Hodně štěstí!
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. V sobotu 16. května od 11 hodin vás čeká jarní otvírání sklepů v Šardicích. Těšit se můžete na skvělá vína místních vinařů, příjemnou atmosféru i putování mezi sklepy. Vstupné je 200 korun a od 19 hodin pokračuje večer zábavou u cimbálu. Více informací najdete na www.vinozešardic.cz. Přijďte podpořit nejlepší závodníky horské cyklistiky na mezinárodní závody slovenského poháru MTB XCO a Slovak E-Bike Cup. Od 15. do 17. května vás ve Zlatnické dolině čekají napínavé souboje evropské špičky, skvělá atmosféra a adrenalin přímo v srdci přírody. Bike Arena Zlatnická dolina zve všechny fanoušky horských kol na mezinárodní závody.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

od mikrofonu rádia jejich hezký čtvrtek, hezké čtvrteční dopoledne. Zdravíme vás do práce, domů, na cesty a ostatně všude tam, kde nás ladíte, vám budeme posílat další hity pro dobrou náladu. Z nich po 11. třeba DJ Kamaráda Hit Be Mine. Přidá se taky kapela Mirai se songem Volá. A na playlist

0: info třeba o tom, že Kyjov řeší s obyvateli opravy cest i údržbu zeleně. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a do

0: Radiojih.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nicolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafax, Nick Tendo, Human a Zamyšník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
12: Máme přesně 11 hodin z rádia, již vám přejeme hezké dopoledne.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Kyjov řeší s obyvateli opravy cesty, údržbu zeleně a Brno přesune historické pítko z České do Starého Brna. Vedení Kyjova při pravidelné obchůzce městem řešilo podněty od obyvatel ze sociálních sítí i setkání hovory s vedením města. Mezi hlavní témata patřil stav cesty nad Hřbitovem v Bohuslavicích nebo údržba cyklostezky mezi Boršovem a Nětčicemi. Město se zabývalo také parkováním u školy v Boršově, technickým stavem mostu v ulici Jalovcová a úpravami prostoru u bývalých pekáren. Na seznamu byla i údržba zeleně v lesoparku a podněty k dětskému hřišti a vnitrobloku na sídlišti u vodojemu. Historické litinové pítko z brněnské ulice Česká se po opravách už na původní místo nevrátí. Město ho chce přesunout zpět do Starého Brna, kde stálo už v 19. století. Ozdobné napájedlo s koňskými a dračími hlavami vzniklo v roce 1866 a posledních 40 let bylo součástí pěší zóny na České. Brněnští zastupitelé teď zároveň rozhodnou o nové podobě prostoru, kde má vzniknout malé náměstí s novým vodním prvkem. Úpravy souvisí se stavbou kolektoru pod ulicí Česká, která potrvá ještě několik let.
0: Počasí.
12: Dneska převážně zataženo, v průběhu odpoledne očekáváme přehánky, večer bude deště přibývat a může být i vydatnější. No a teploty dneska vystoupají na 13 až 16 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. V tuto chvíli ve Zlíně máte 10 stupňů a po 11 hlásí Žádovice, Hustopeče i Slavkov u Brna.
3: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
0: Rádio Jih. Doprava.
12: Zdravíme taky za volanty. Opatrní buďte aktuálně na Hodonínsku, Břeclavsku a na D1. Na Hodonínsku na příjezdu do Terezína směrem od Krumbíře leží na vozovce pytle s plasty, tak tady dejte velký pozor. Na Břeclavsku na příjezdu do Velkých Němčic směrem od Pohořilic se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem a připomínáme, že na D1 na 178. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce porouchané nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Tak tady dbejte zvýšené opatrnosti. Buďte hlavně opatrní na silnicích a když prčíte kamkoliv, mějte s rádiem jich šťastnou cestu.

dva nás čekají už za okamžik, tentokrát od DJ Kamada nebo kapely Mirai. No a také se potom společně vydáme do brněnské zoologické zahrady.

0: zpříjemnili s kapelou Miraj. No a jedno zpříjemnění dorazilo taky do Brna. Konkrétně do brněnské zoologické zahrady na Mniší hoře. Tam totiž přicestovala nová samice pandy červené. Do Brna dorazila ze soukromé francouzské zoo a doplnila tak samce, kterého už návštěvníci dobře znají. Obě zvířata můžou lidé pozorovat společně ve výběhu. Pandy nejčastěji odpočívají ve větvích, šplhají a nebo hledají oblíbené dobroty. Panda červená patří mezi ohrožené druhy a ve volné přírodě žije hlavně v podhůří Himaláji a v jižní Číně. No tak z rádia jich míří do brněnské zoo naše gratulace, stejně taky naše pozdravy a do celého jihomoravského Jizlínského kraje míří taky další muzika, tak si užijte a mějte hezký čtvrtek.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

že rádi píšem na cizí zeď. No ale já myslím, že rádi taky pátráme po původu toho, co říkáme. A právě to budem dělat už za pár minut.

0: Si teď užijte muziku, jste nás čekají Huntrix, Black Eyed Peas a taky zpěvačka Pink. No a po nich jdeme na to.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Vzenecká octárna rozšiřuje svůj tým a hledá šikovného elektrikáře. Baví vás automatizace, senzory a řídící systémy? Pak hledáme právě vás. Nabízíme práci na jednu směnu, 25 dní dovolené a další benefity. Požadujeme vyučení v oboru a praxi v průmyslovém odvětví. Více informací najdete na webu vzeneckyoct.cz/kariéra.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: na to. Máme čtvrtek, 11 hodin a 41 minut a taky před námi další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo. Takže jdeme rovnou na to.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na Rádiu Jih.
0: Když něco uděláme halabala, většinou to není žádná velká pochvala. Znamená to ledabile, jenom tak napůl, bez pořádné péče a nebo pozornosti. Můžeme halabala uklidit, zašít díru na kabátu a nebo odbít nějakou práci. A podle slovníků může být halabala dokonce i člověk, tedy někdo málo pečlivý nebo neseriózní. Jenomže odkud se to zvláštní a vlastně hezky znějící slovo vlastně vzalo? Na tom se odborníci dodnes úplně neshodnou. Jedna z teorií říká, že jde o velmi staré české slovo. Dřív prý znělo chalabala nebo chalibali a mohlo vzniknout podobně jako různá zvukomalebná spojení typu čáry máry. Jazykovědci připomínají i podobná slova v ruštině anebo v dalších slovanských jazycích, která označují nepořádek, zmatek anebo uspěchaného člověka. Podle této teorie je tedy halabala vlastně zvukové vyjádření nepořádnosti a ledabilosti. Jenomže existuje i jiný výklad. Jazykovědec Václav Machek upozorňoval na podobné spojení v jidiš, tedy v jazyce evropských židů. Výraz hakol bakol znamenal všechno dohromady bez výběru. A právě odtud by podle některých mohl být už jen krůček k našemu halabala. No a pak je tu ještě třetí, možná vůbec nejzajímavější možnost. Orientalista Ivan Hrbek psal, že slovo může mít kořeny až v arabštině. Z výrazu alá, báb, aláh, tedy k bráně boží, se prý časem stal výraz pro bezstarostnost a odevzdanost osudu. Přes jich Francie se pak mohl dostat až do češtiny ve významu něco dělat bezmyšlenkovitě anebo nepořádně. Jisté tedy není skoro nic, ale možná právě to je na slově halabala to nejhezčí, že v sobě možná spojuje češtinu, slovanské jazyky, jidiš i vzdálenou arabštinu.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci, nad kterými se možná

0: Vinci podcasty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

čtvrtek, taky dobrou chuť k obědům. No a rovnou si dáme taky ochutnávku muziky, která nás čeká v té první odpolední hodince. Bude to třeba Mr. President a 90-kové I Give You My Heart.

0: přidá Petr Indra a v nich nabídne info například o tom, že přípravy na stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně jdou pomaleji, než se čekalo.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardický nářez.cz.
6: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět vrtlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
8: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
9: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
7: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
8: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
9: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
7: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
10: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
15: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Za dvě minutky nám odbije 12. Z rádia Jih vám přejeme dobrou chuť.
1: Rádio Jih.
16: Jihomoravské zprávy.
17: Kyjovská nemocnice dosahuje špičkových výsledků při léčbě mrtvice a přípravy na stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně jdou pomalej, než se čekalo. Neurologické oddělení nemocnice Kyjov patří podle nového srovnání kvality péče mezi nejlepší pracoviště v Česku při léčbě pacientů s mozkovou mrtvicí. Podle zveřejněných dat přežije akutní fázi onemocnění v Kyjově více než 94% pacientů. Nemocnice dosahuje výrazně lepších výsledků než řada dalších zařízení, a to i přesto, že léčí také velmi těžké případy. Přípravy na stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně pokračují pomalej, než se čekalo. Správa železnic zatím nevypsala klíčovou soutěž na projektovou dokumentaci. Podle jejich zástupců by se to ale mělo změnit v nejbližších týdnech. Nové nádraží má vyrůst v prostoru dnešního Dolního nádraží a hotové má být kolem roku 2035.
16: Počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy převážně zataženo. V průběhu odpoledne očekáváme přehánky, večer bude déšť přibývat a může být i vydatnější. No a teploty dneska 13 až 16 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. Mrkneme taky na aktuální stavy venkovních teploměrů. Ve Veselí nad Moravou, Tvrdonicích i Babicích měří 12 stupňů a 13 hlásí Domanín.
15: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Míříme taky

něco starého v podobě hitu z 90. něco nového v podobě hitu letošního roku. No a dáme si taky něco, já nevím, zvláštního, bizarního v podobě telefonátů.

0: Jsme moc rádi, že i takhle krátce popolední zůstáváte s rádiem jich. No a my míříme teď za policejními složkami. Policisté na Jižní Moravě totiž v posledních dnech řešili několik neobvyklých oznámení na tísňové lince 158. Jeden z mužů tvrdil, že stojí na Moravském náměstí v Brně a chce se zapálit, ale nemá k tomu potřebné vybavení. Hlídka ale na místě nikoho nenašla a oznamovatel už nebyl dostupný. Další telefonát přišel z Tišnovska, kde v příkopu ležel silně opilý muž. Jenomže než policisté dorazili, tak opilec se zvedl, vynadal oznamovateli a odešel. No a policie řešila taky stížnost na dvojici bezdomovců v centru Brna, kteří žebrali peníze s tím, že vybírají na poslední zvonění. A pomoc potřeboval i muž zamčený po mši v kostele. Policisté proto kontaktovali pracovníky fary, aby ho dostali ven. Jakoby můžeme si říct, že jsou prostě situace v tom životě, které nevymyslíš. My policisty na celou jižní jihovýchodní Moravu z rádia jich zdravíme a už za moment posíláme kabáty a jejich báru. Hezké odpoledne.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Během toho připravte telefony, připravte ideálně správný tip. No a za pár minut půjdeme na to.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
5: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
6: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
2: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Rádio Jih. Hrajeme hity

0: víkend. Víkend sice ještě nemáme, ale taky už se nám zase blíží. No ale blíží se nám taky ten termín odletu na dovolenou do Řecka. Takže by bylo celkem fajn, kdyby se vám podařilo uhádnout to správné místo v letadle. A my už za okamžik někomu z vás tu možnost dáme.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, Řecko, 60 metrů vzdálená pláž od ubytování, krásné Egejské moře i příroda všude kolem. To všechno můžete zažít od 11. do 18. června, pokud si tipnete to správné místo v letadle a odletíte tak z cestovní kanceláří KM Travel na druhý největší řecký ostrov Evia. Já myslím, že není potřeba k tomu ještě jako něco dodávat. Vy už to máte určitě pečlivě nastudované, jste skoro zbalení, tak teď už stačí jenom uhodnout to správné místo v letadle. A to z písmen A až F a čísel 1 až 25. Takže připravit telefony s číslem 518 345 678 a já tuhle naši linku odblokovávám právě teď. A jsem zvědavá, napnutá a nervózní jak pes. Kdo se nám tentokrát dovolá. Takže, komu přejem hezký čtvrtek? Halo, halo?
2: Ano?
0: Dobrý den, komu přejem hezký čtvrtek?
2: Tady je Ivana, veselý.
0: I včas veselý, i vy ten termín 11. až 18. června, volný?
2: Ano, je volný.
0: Je volný, výborně, a koho bys vzala sebou?
2: Teru.
0: Dceru. A ta má taky volno, jo?
2: Ano, ano. No tak se dovolala včera.
0: Jo, takhle. No tak výborně. No tak teď už jenom to sedadlo a můžete odletět. Volno máte, tak prostě pohoda. Tak pojďme, správné. A je to. Letíte.
2: 25D.
0: D jako Dan, jo?
2: Ano.
0: D25. Tak jdeme na D25. Startujeme. D25, tak není to správné sedadlo, ach jo, no je mi to líto, tak jestli máte nějakého jiného člena rodiny, tak uvidíte, když tak za 48 hodin to zkuste znova.
2: Ano, dobře, děkuju.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Tak ani tentokrát to nevyšlo, ani mamince, ani dceři, tak tím pádem další možnost pro vás typovat. Předpokládám u vlasti a odletět při správném typu tak z cestovní kanceláří KM Travel na krásný řecký ostrov Evia. Mrkněte na jejich web www.kmtravel.cz a všechny podrobnosti, jak o soutěži, tak o dovolené, najdete taky na našem rádiovém webu www.radiojih.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. V sobotu 16. května od 11 hodin vás čeká jarní otvírání sklepů v Šardicích. Těšit se můžete na skvělá vína místních vinařů, příjemnou atmosféru i putování mezi sklepy. Vstupné je 200 korun a od 19 hodin pokračuje večer zábavou u cymbálu. Víc informací najdete na www.vinozešardic.cz. Přijďte podpořit nejlepší závodníky horské cyklistiky na mezinárodní závody slovenského poháru MTB XCO a Slovak E-Bike Cup. Od 15. do 17. května vás ve Zlatnické dolině čekají napínavé souboje evropské špičky, skvělá atmosféra a adrenalin přímo v srdci přírody. Bike Arena Zlatnická dolina zve všechny fanoušky horských kol na mezinárodní závody.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu.
1: Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Přesáno přes Hodonínského studia rádia jich hezký čtvrtek. A ať jste kdekoliv, děláte cokoliv, musíte cokoliv, tak my vám to všechno budeme zpříjemňovat další várkou muziky. Jste po 13. zazní třeba Yolanda B. Cool a We Know Speak Americano. Emily přidá novinku Maj. A Mikolas Josef zase hit Ferrari. Přesune historické píko z České do Starého Brna. Tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné odpoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
7: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Z rádia Jichřem krásné odpoledne, za minutu bude 13 hodin.
9: Rádio Jich, Jihomoravské zprávy.
10: Kyjov řeší s obyvateli opravy cesty, údržbu zeleně a Brno přesune historické pítko z České do Starého Brna. Vedení Kyjova při pravidelné obchůzce městem řešilo podněty od obyvatel ze sociálních sítí i setkání hovory s vedením města. Mezi hlavní témata patřil stav cesty nad Hřbitovem v Bohuslavicích nebo údržba cyklostezky mezi Boršovem a Nětčicemi. Město se zabývalo také parkováním u školy v Boršově, technickým stavem mostu v ulici Jalovcová a úpravami prostoru u bývalých pekáren. Na seznamu byla i údržba zeleně v lesoparku a podněty k dětskému hřišti a vnitrobloku na sídlišti u vodojemu. Historické litinové pítko z brněnské ulice Česká se po opravách už na původní místo nevrátí. Město ho chce přesunout zpět do Starého Brna, kde stálo už v 19. století. Ozdobné napájedlo s koňskými a dračími hlavami vzniklo v roce 1866 a posledních 40 let bylo součástí pěší zóny na České. Brněnští zastupitelé teď zároveň rozhodnou o nové podobě prostoru, kde má vzniknout malé náměstí s novým vodním prvkem. Úpravy souvisí se stavbou kolektoru pod ulicí Česká, která potrvá ještě několik let.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Venku převážně oblačno nebo zataženo, během odpoledne se můžou objevit přehánky. K večeru začne postupně deště přibývat a během večera se rozšíří na celé území. No a co se teplot týče, tak na nejvýš 15 až 18 stupňů očekáváme dneska v Jihomoravském a 14 až 17 ve Zlínském kraji. Právě teď ve Zlíně měříte 12 stupňů a po 13 hlásí Velká nad Viličkou, Sedlec u Mikulova a Velehrad.
7: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Zdravíme všechny řidičky a řidiče za volanty a opatrně v tuto chvíli.

příjemné a pohodové čtvrteční odpoledne s Rádiem X. O další zpříjemnění se postarají další čtvrteční hity. No a máme taky dobrou zprávu z Mikulova.

0: 13. Hezké odpoledne. No a ikonické Mikulovské návrší s jedním z nejkrásnějších výhledů na město bude po roční uzavírce znovu přístupné veřejnosti. Kozí hrádek se po rozsáhlé revitalizaci slavnostně otevře ve čtvrtek 25. června. Město opravilo přístupové cesty, schodiště, opěrné zdi i systém pro odvod dešťové vody, který má zabránit erozi kopce. Zachované zůstaly i typické šeříky, no a revitalizace vyšla zhruba na 35 milionů korun. Tak moc gratulujem do Mikulova a teda připravte se tam, protože z toho cítím velký nálet návštěvníků. No a připravte se taky na pořádnou pecku, protože z playlistu rádia jich už za malý moment letí Mikolas Josef a hit Ferrari.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.
3: One, two, three.

0: 11 do 20 hodin a v neděli 17. května od 11 do 18 hodin a to i přes aktuální předpověď počasí. Pořadatelé připravili rozsáhlé zastřešení náměstí, kryté posezení i velké stany, kam se přesune taky hlavní pódium. Návštěvníci se můžou těšit na víc než 40 prodejců a účinkujících z různých koutů světa. V programu vystoupí například zpěvák Honza Grebík, DJ Spike, kouzelník Mišuge nebo tanečnice s brazilskou sambou ze zlínského Oriana Dance. Chybět nebude ani cooking show Markety Hrubešové, live cooking šéf kuchaře Lukáše Neckáře z Color Sushi nebo soutěže v pojídání specialit s Maxi Jedlíkem Jaroslavem Němcem. Takže se rozhodně je na co těšit a dobrá zpráva je, že i za deště můžete vyrazit. No a teď si můžeme užít muziku na Rádiu Jich a po ní už přivítáme Vlastíka. Krásný čtvrtek.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: online. www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilová

0: hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
1: Bzenecká octárna rozšiřuje svůj tým a hledá šikovného elektrikáře. Baví vás automatizace, senzory a řídící systémy? Pak hledáme právě vás. Nabízíme práci na jednu směnu, 25 dní dovolené a další benefity. Požadujeme vyučení v oboru a praxi v průmyslovém odvětví. Více informací najdete na webu bzeneckyocet.cz/kariéra.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, lednější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90. A velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Já jsem se tak zasnil romantika jako blázen a ty do toho začneš takhle jako...
1: Co lákám, nic?
0: Žádné tančení nebude.
1: Nebude tančení, já mám kolegy, možná, opravdu žádný se mnou nechce tancovat.
0: Možná dneska večer samba mezi kapkami deště bude.
1: Je. No. To zní dobře.
0: Jo, no. Přijď.
1: Jo, tak...
0: No, jasně. Tak a potom si někdo chce
1: ráda,
0: tančit.
1: Já bych ráda, no. Tak nemůžu, no nic. Ale můžu ti dát dvě slova pospátku, ty mám.
0: Tak ti pojď, no.
1: Takže... I, měkké I, jo.
0: Mm-hmm.
1: In... No, tak promiň. Internetsorpots. Co se na mě tak dívá? Internetsorpots.
0: Potos.
1: Potos.
0: Stoprocentní.
1: Výborně. Atilibatos.
0: Stabilita?
1: Ano.
0: Ty jo.
1: Ježiš, ale tak ty jsi dobrý.
0: Jo, děkuju. No, dneska jsem se připravoval.
1: Je to
0: Byl jsem na záchodě. Ty to máš taky tak.
2: Radio Jih. Radio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 13 hodin 55 minut. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Poslouchejte taky po 14, protože bude například Enrique Iglesias, jeho Bailando. Trošku hrábneme do strun, budou Offspring, Why Don't You Get a Job. A co se týká československé muziky, mimo jiné Krištof, jejich Šňůry. Hustopeče zvýší poplatek za školky, také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy, které má pro vás připravený kolega Petr Indra. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Hledáte program pro děti na léto?
8: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
7: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
9: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
10: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
11: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
9: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
10: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
11: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
9: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
12: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
13: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
14: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
15: Datart pořádá Maxi Výprodej.
16: Cože? Maxi Výprodej?
15: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
16: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
17: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
19: Pryč DPH! Pryč DPH!
20: Využijte okamžitou slevu výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
0: Děcka, hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
21: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
22: Hustopeče zvýší poplatek za školky a Zlínský kraj podpoří venkovské obchody. V Hustopečích se od září příštího roku zvýší poplatek za mateřskou školu ze 750 na 900 korun měsíčně. Vyšší částka se bude týkat mateřské školy na sídlišti i mateřské školy školní. Podle vedení města budou v příštím roce školky navštěvovat silné ročníky předškoláků, kteří mají docházku zdarma. Rozpočty školek tak přijdou o část příjmů a město proto schválilo návrh vedení obou zařízení na zvýšení školkovného. Zlínský kraj letos rozdělí téměř 7 milionů korun mezi 73 malých prodejen na venkově. Peníze mají obchodům pomoci s provozními náklady a udržením služeb v menších obcích. Nejvíce podpořených prodejen je na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku a Zlínsku. Kraj program Obchůdek 2021 plus podporuje už pátým rokem a letos podporu navýšil o více než milion korun. Dopravní podnik města Brna od 18. května nasadí novou linku 21 mezi hlavním nádražím a letištěm v Tuřanech. Nahradí dosavadní autobusovou linku E76 a cestující budou nově nastupovat na nástupišti v trolejbusové smyčce u hlavního nádraží. Na části trasy pojedou vozy pod trolejovým vedením a dále k letišti využijí bateriový pohon. Linka 21 zároveň nabídne častější odjezdy, místo každých 30 minut pojede po 20 minutách.
21: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Hodoníně máme 18 stupňů Celsia, v Bolšicích měříte 16, ve Šlapanicích a v Uherském Hradišti potom 15 stupňů Celsia. Zítra bude převládat zataženo, případně oblačno. Ráno a dopoledne se na téměř celém území občas vyskytne déšť. Odpoledne, večer a v noci očekáváme většinou jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 12 až 15 stupňů Celsia.
23: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
21: Rádio Jih. Doprava.
0: Tak a pojďme se podívat také na silnice. Na příjezdu do Veselí nad Moravou směrem od Uherského Hradiště probíhá údržba povrchové kanalizace v jízdním pruhu, tak s tím počítejte. A mám tady ještě jednu informaci, a to je, že na Uherskohradisku v Uherském Brodě v Nerudově ulici v úseku mezi ulicemi Komenského u zboru probíhá taktéž oprava kanalizace, takže počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Tady je Enrique Iglesias a taky Shakira.

0: 10 minut přesně, tohle to byla Shakira. Dneska je to prostě o slušnosti, tak myslete na to, že kdykoliv a kamkoliv vstoupíte, je slušnost pozdravit, ať už je to při vstupu do pekárny, na finančák nebo do uzavřeného kupé ve vlaku, a je jedno, jestli jste mladší nebo starší, prostě je to slušnost. Tak a po dalších dvou hitech pro dobrou náladu budeme gratulovat do Brna i do Hrubé Vrbky, tak rozhodně držte vlnu. Třeba jsou to právě vaši sousedi a sousedky, kteří slaví narozeniny.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Bonifáci, ty v Česku i ty na Slovensku, dovol nám, ať z rádia jich popřejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší a gratulace letí i tobě, kdo dnes 14. května slavíš narozeniny, stejně jako moje první láska Žanetka Filková původem z Vrbovců a její dvojče Mirka Bajková, momentálně z Hrubé Vrbky, a taky Honza Koleňák a Aleš Mědílek z Brna.

0: Pátý jeden slušnosti, jak jsme před malou chvílí říkali, tak je slušné opravdu kamkoliv vstoupíte pozdravit, ať už jste mladší nebo starší, vstupujete vy, takže na vás je, abyste pozdravili. A zároveň je také den ptačího tance. Moudro bude tedy od oslavence, jehož jméno je synonymem pro kreativitu a budování světů, které dělají lidem radost už celé generace. Dnes totiž slaví narozeniny filmový vizionář a tvůrce Star Wars George Lucas. Tak pojďme na to jeho moudro. Sny jsou nesmírně důležité. Nic se nestane, pokud si to nejdříve nepředstavíte. Lucas nám připomíná, že všechno velké, ať už je to galaxie v dálce nebo jakýkoliv váš nový projekt, začíná v hlavě. Je to o té vizi, o které jsme mluvili včera u Stevieho Wondra. Když si člověk vizualizuje spokojenost, jeho tělo i mysl začnou automaticky dělat kroky k tomu, aby ji dosáhli. No a jak víme, spokojený člověk je odolnější i proti nemocem. No a na závěr jeden vtípek o slušnosti, tak dobře poslouchejte. Pane řidiči, vy jste tak neuvěřitelně slušný, já vám dám pokutu za rychlou jízdu a vy mi ještě poděkujete a popřejete hezký den. Pane policisto, mě se hrozně ulevilo, já se bál, že mi chcete dát dýchnout.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jeden z hitů, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši na frekvencích rádia jich, rádia Jiží Moravy, Poetika, Zkouším žít. 14 hodin 29 minut přesně. Tak a co nás čeká už za chviličku ve vysílání rádia Jih? Možná se budete divit, ale všichni tady v rádiu Jih máme jenom jedno jediné přání. A to je, abyste tipnuli správné sedadlo v letadle, které vás dopraví na řecký ostrov Evia a vy si tam užijete ve dnech 11. až 18. června dovolenou. Po dalších třech hitech pro dobrou náladu bude další šance tipovat, tak rozhodně buďte ve střehu. A já jenom připomenu, že podrobnosti o téhleté soutěži, o letecký zájem, právě do Řecka od cestovní kanceláře KM Travel a rádia Jih najdete na www.radiojih.cz.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo.

Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: inflace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
2: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť

0: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít vrtlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
1: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme čtvrtek 14. května, 14 hodin 43 minut a dokonce i 40 vteřin a to je nejvyšší čas, abychom vám dali zase možnost tipnout si sedadlo v letadle do Řecka.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, je to tak, letecká dovolená do Řecka pro dvě osoby v termínu 11. až 18. června v hodnotě 28 000 korun, bydlení na ostrově Evia, 60 metrů od pláže, v dosahu příroda, vodopády, termály i hory a odlet a přílet je z letiště Brno-Tuřany. A to si myslím, že stojí za to, abyste pokusili si tipnout takhleto správné sedadlo v letadle. Cenu do soutěže věnovala cestovní kancelář KM Travel, no a my jdeme teďka odblokovat naši studiovou linku 518 345 678. Ten, kdo tam bude jako první, tak má samozřejmě šanci tipovat to sedadlo. Telefon vyzvání, tady je Rádio Jih. Halo, halo, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý den, tady Maruška.
0: Dobrý den, Maruško, odkud nám voláš?
2: Z Vyškova.
0: Odkud?
2: Z Vyškova.
0: Z Vyškova až. Dobrá, Maruško, prosím tě, co ty a dovolená? Plánuješ letos něco, nebo tady tohle to bude ještě bonus, té další
2: to
0: dovolené?
2: To bude ještě bonus, tady to... tohle. Plánuju Chorvatsko.
0: Chorvatsko a chtěl by to Řecko. Je mi to úplně jasné. Maruško, i tebe samozřejmě naučím nějakou frázi, aby si se tam potom dobře orientovala, jo? Takže dobře, ano. Poslouchej. Miláte Anglika, miláte Anglika. Zkus to zopakovat.
2: Miláte Anglika.
0: Ano. A to se ptáš, mluvíte anglicky?
2: Mm-hmm.
0: A co ty, miláte Anglika?
2: Elizabeth.
0: Nepouštějme se do žádných velkých věcí. Dobrá, tak prosím tě, to je ale opravdu důležité, že jo? Když už tam chcete se někoho ptát, jestli mluví anglicky, tak byste taky měli aspoň ano. Něco, že jo? Něco málo, ano. Jako prostě to. Dobrá, Maruško, jsi napjatá?
2: Ano.
0: Asi připravená?
2: Ano.
0: Já ještě ne. Takže, prosím tě, já si musím otevřít ten náš seznam, abych zjistil, která ta volná místa ještě jsou na tuhletu dovolenou a hlavně, abych potom zkontroloval, jestli si typla to správné místo. Tak prosím tě, připomenu jenom, že máme řadu A1 až 25 a pak máme sedadla A až F, tedy A, B, C, D, E, F. Jaký je tvůj tip?
2: A13,
0: to znamená jakože Alan 13, jo?
2: Ano.
0: Dobrá zpráva je ta, že tohleto sedadlo ještě nikdo netipoval.
2: No, já tak nějak vím.
0: Jo?
2: Mám tady před sebou tabulku.
0: Jo, takhle, ty jsi vychytala v to pondělí, to je dobře. Tak pojďme na to, zjistíme, jestli sedadlo A13 je to správné. Maruško, prosím tě, musíš. Aj, tak není to správné, škrtni ho za 48 hodin, doufám, že už to teda nebude, že už to bude odhadnuté, ale kdyby náhodou, tak za 48 hodin potom můžeš znovu tipovat. Měj se krásně, zdravíme do Vyškova, ahoj. A vy ostatní, nebuďte smutní, protože ta šance samozřejmě zase přijde už brzy a něco mi našeptává, že bude další nápověda, aby jsme vám to zase ulehčili a abyste opravdu na tu dovolenou, leteckou dovolenou do Řecka pro dvě osoby od cestovní kanceláře KM Travel získali. Tak rozhodně poslouchejte Rádio Jih.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Přijďte podpořit nejlepší závodníky horské cyklistiky na mezinárodní závody slovenského poháru MTB XCO a Slovak E-Bike Cup. Od 15. do 17. května vás ve Zlatnické dolině čekají napínavé souboje evropské špičky, skvělá atmosféra a adrenalin přímo v srdci přírody. Bike Arena Zlatnická dolina zve všechny fanoušky horských kol na mezinárodní závody.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: rád a taky po 15. hodině, tak uslyšíte činářský slovenský klín. Z novinek bude Milky, Just the way you are. Je to David Guetta remix. A ze starinek bude Dario G, Sunshine. Kyjov svolal jednání k větrným elektrárnám. Také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy, které má pro vás připravené kolega Petr Indra. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
7: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
8: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
14: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké odpoledne, také na rádiu Jih odbyla 15. hodina.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Kyjov svolal jednání k větrným elektrárnám a Brno promění náměstí míru pod Kraví horou. Na kyjovské radnici se tento týden sešli zástupci okolních obcí kvůli návrhu ministerstva na změnu rozvojového plánu Česka a vymezení zón pro větrné elektrárny. Jednání se týkalo lokality AO94 Muštěnice a zapojili se do něj obce Moravany, Hýsli, Vřesovice, Čeložnice, Ježov, Žádovice, Skalka a Labuty. Starostové řešili sdílení informací, koordinaci dalšího postupu a přípravu společných připomínek k návrhu. Další stanoviska chtějí obce projednat také v rámci Svazu měst a obcí České republiky. Brněnské náměstí míru v Masaryku ve čtvrti čeká rozsáhlá proměna za zhruba 3/4 miliardy korun. Projekt počítá s novým parkem, změnou dopravy, úpravou tramvajové točny i výstavbou velkého polifunkčního domu. Město chce z nepřehledného prostoru vytvořit příjemné centrum pro setkávání a společenské akce. Součástí změn bude také nový veřejný prostor se stromy, obchody a podloubím. Investiční záměr už schválila Rada města Brna.
15: Rádio Jih. Počasí.
0: V Břeclavi a ve Slavkově u Brna měříte aktuálně 16 stupňů Celsia, v Hluku a v Jalubí potom 17. Zítra bude převládat zataženo, případně oblačno, ráno a dopoledne se na téměř celém území občas vyskytne déšť. Odpoledne, večer a v noci očekáváme většinou jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě a také ve Zlínském kraji 12 až 15 stupňů Celsia.
14: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: Díky, že jezdíte opatrně, ohleduplně, protože momentálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, tak jen tak dál. Připojíme ale porouchané auto na dálnici D2 na 36,5 kilometru směrem z Brna na Bratislavu. Doporučujeme snížit rychlost. Ať už jdete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak máme skoro 3 minuty po 15. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, máme čtvrtek 14. května a jak se tak díváme na to, co nás čeká dál, tak se podíváme na krádež mobilního telefonu, který byl zapomenutý, stane se to každému, ale myslím si, že zase takhle, když najdete nějaký mobil, tak je fajn, když ho odevzdáte na nějakou služebnu nebo podobně. Tak tady je pro vás Dario G, Sunshine, Vlastě Mancík přeje hezký den.

0: Super. No a v tuhle tu chvíli se mrkneme na to, co nás čeká dál. Zapomenutý mobil na autobusovém nádraží v Kyjově nezůstal dlouho bez majitele. Strážníci díky kamerám rychle zjistili, kdo si telefon přivlastnil. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech. Pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 hodin 16 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, už za chvíli další hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši od Michala Hrůzy, Zakázané uvolnění. No ale teď po frekvencích Rádia Jih míříme tam, kde nás posloucháte na 889 FM, a to do Kyjova. Kyjovští strážníci totiž řešili krádež mobilního telefonu na autobusovém nádraží. Dvě dívky přišly na služebnu nahlásit, že jedna z nich při nastupování do autobusu zapomněla telefon na lavičce u nástupiště. Když se pro něj po chvíli vrátila, mobil už na místě nebyl. Strážníci následně zkontrolovali kamerové záznamy a všimli si mladíka, který telefon našel a odnesl si ho. Už následující den se jim podařilo muže ztotožnit a mobil u něj také našli. Případ teď dál řeší republiková policie. Kyjovským strážníkům, hlavně tomu, kdo hledal na kamerách ten správný čas, teď posíláme další hity pro dobrou náladu, jako velké díky.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: v 15 hodin 28 minut. Pozor, pozor, poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby paštiky Rašovská. Tak ten vám nabídneme na rádiu Jich hned po dopravním servise v celou. Tak rozhodně držte vlnu a už teď omrkněte webové stránky www.paštikyrašovská.cz, protože jak už říkám celý týden, jen co to otevřete, budou se vám zbíhat sliny. A co nás čeká ve vysílání rádia Jich po další trojice hitů pro dobrou náladu? Máme smutnou zprávu. Akce je Hodonín na grilu, letos počasí nepřeje. Oblíbená akce na Masarykově náměstí se ruší, spanilá jízda amerických aut, ale proběhne podle plánu. Podrobnosti uslyšíte do 10 minut tady na Jihu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
5: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
6: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
2: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL.

0: něco, tak Allegro. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to byla zpěvačka Pink. No a teďka poslouchejte vy všichni, kteří jste se chystali na sobotu na akci Hodonín na grilu. Ta se bohužel neuskuteční. Organizátoři zrušili sobotní program na Masarykově náměstí kvůli nepříznivé předpovědi počasí. Meteorologové očekávají vytrvalý déšť, silnější vítr a podmínky, které nejsou vhodné pro bezpečné konání venkovní akce. Pořadatelé zároveň oznámili nový termín. Hodonín na grilu se vrátí v sobotu 15. května příštího roku, tedy 2027. Ovšem pozor, spanilá jízda amerických vozidel zůstává v programu beze změn. Kolona aut přijede do Hodonína od Mutěnic a přes Brněnskou, Úbrkovu, Dvořákovu, Bratislavskou a Anenskou ulici dorazí na Masarykovo náměstí. Do centra města mají auta přijet kolem 1:30 odpoledne. Řidiči musí počítat s krátkodobými dopravními omezeními a operativním řízení dopravy. Tak co se dá dělat počasí opravdu na tenhle ten víkend? Nevypadá, že by bylo příjemné, když jsem se tak díval, že bych si zajel třeba do Polska, do Maďarska, no tak je to tam úplně stejné. Děcka, si zůstaneme doma dneska.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A málem bych zapomněl, mám tady ještě informaci a zprávu od Míši, která píše, že by poprosila zahrát do Veselského Olinu pro její holky Janču a Věrku, že jim chce moc poděkovat za to, co dělají, a Věrce, že drží zítra palečky, vše dobře dopadne. Moc ti děkuji. Tak tady jsou Disturbed.

Spojujeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Moravy. Tlačí nás čas, ano, blíží se nám 16. hodina. V ní vám nabídneme poukaz v hodnotě 500 korun do výdejny výrobny Paštiky Rašovská ze Sobůlek, a to konkrétně na široko daleko vyhlášená grilovaná vepřová žebírka www.paštikyrašovská.cz. Mrkněte se tam. A co nás čeká za muziku? Budou třeba Metafix, Big City Life. Dáme taky Miley Smitha, Nice.

0: Zlínský kraj podpoří venkovské obchody, také o tom budou mimo jiné další homoravské zprávy s Petrem Jindrou, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Mkeleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Kristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mkelevfest.cz a buď u toho!

0: www.klimastyle.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dětská stále zatím hezké odpoledne, když neprší, bylo nebo bude vlastně 16 hodin.
12: Radio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Hustopeče zvýší poplatek za školky a Zlínský kraj podpoří venkovské obchody. V Hustopečích se od září příštího roku zvýší poplatek za mateřskou školu ze 750 na 900 korun měsíčně. Vyšší částka se bude týkat mateřské školy na sídlišti i mateřské školy školní. Podle vedení města budou v příštím roce školky navštěvovat silné ročníky předškoláků, kteří mají docházku zdarma. Rozpočty školek tak přijdou o část příjmu a město proto schválilo návrh vedení obou zařízení na zvýšení školkovného. Zlínský kraj letos rozdělí téměř 7 milionů korun mezi 73 malých prodejen na venkově. Peníze mají obchodům pomoci s provozními náklady a udržením služeb v menších obcích. Nejvíce podpořených prodejen je na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku a Zlínsku. Kraj program Obchůdek 2021 plus podporuje už pátým rokem a letos podporu navýšil o více než milion korun. Dopravní podnik města Brna od 18. května nasadí novou linku 21 mezi hlavním nádražím a letištěm v Tuřanech. Nahradí dosavadní autobusovou linku E76 a cestující budou nově nastupovat na nástupišti v trolejbusové smyčce u hlavního nádraží. Na části trasy pojedou vozy pod trolejovým vedením a dále k letišti využijí bateriový pohon. Linka 21 zároveň nabídne častější odjezdy, místo každých 30 minut pojede po 20 minutách.
12: Počasí.
11: V Dambořicích a v Traplicích měříte právě teď 17 stupňů Celsia, v Hruškách a ve Slavičíně 16. Zítra bude převládat zataženo, případně oblačno. Ráno a dopoledne se na téměř celém území občas vyskytne déšť. Odpoledne, večer a v noci očekáváme většinou jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě a také ve Zlínském kraji 12 až 15 stupňů Celsia.
4: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: A pojďme se podívat také na silnice. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se srazila dvě osobní auta a blokují dopravu v jednom jízdním pruhu. V obou směrech počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
12: Tajemný.
11: A je je to tady poukaz v hodnotě 500 korun do výdejny výrobny paštiky Rašovská ze Sobůlek, a to konkrétně na široko daleko vyhlášená grilovaná vepřová žebírka www.paštikyrašovská.cz. Tam se mrkněte, tam si můžete takhle ty chutě naladit. A dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, pod kterým vrcholem se nachází Sobůlky. Ten je pojmenovaný po tom, že se v minulosti v této lokalitě těžila železná ruda. Podle ještě dřívější historie pak podle legendy sloužil vrchol jako strážní místo s ohništi varujícími před nebezpečím. Mimochodem, podle něho je také pojmenován zdejší mikroregion. Tak co, víte, pod kterým vrcholem se nachází Sobůlky? Pokud ano, tak hned teď pošlete SMSku nebo zprávu přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože jedině tak se dostanete do hry o poukaz v hodnotě 500 korun do výdejny výrobny paštiky Rašovská ze Sobůlek, a to konkrétně na široko daleko vyhlášená grilovaná vepřová žebírka www.paštikyrašovská.cz. Mrkněte se tam. A ještě zopláknu tu otázku. My se dneska ptáme a pátráme potom, pod kterým vrcholem se nachází Sobůlky.
5: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Poukaz v hodnotě 500 korun do výdejny výrobny paštiky Rašovská ze Sobůlek, a to konkrétně na široko daleko vyhlášená grilovaná vepřová žebírka. Tak o ten hrajeme právě dneska v tajemném jihu. Tak si to pojďme zrekapitulovat. Tajemný. Jinak tyhle ty dobroty najdete na www.paštikyrašovska.cz, tak se tam rozhodně mrkněte. No a dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, pod kterým vrcholem se nachází Sobůlky. Ten je pojmenovaný po tom, že se v minulosti v této lokalitě těžila železná ruda. Podle ještě dřívější historie pak podle legendy sloužil vrchol jako strážní místo s ohništi varujícími před nebezpečím. Mimochodem, podle tohoto vrcholu je pojmenován také zdejší mikroregion. Tak co, víte, pod kterým vrcholem se nachází Sobůlky? Pokud ano, tak neváhejte a hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Pátráme potom, pod kterým vrcholem se nachází Sobůlky. No a rozhodně si myslím, že to opravdu stojí za to se dostat do finále této soutěže, protože poukaz v hodnotě 500 korun do výdejny výrobny paštiky Rašovská ze Sobůlek, a to konkrétně na široko daleko vyhlášená grilovaná vepřová žebírka, vám bodne jako ulitý. Tajemný.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak ještě jednou a naposled, dneska se vás ptáme, pod kterým vrcholem se nachází Sobůlky. 606 703 889, tady posílejte své odpovědi. Tady je Pokáč, Pavel Salta, písnička.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my se v tuhletu chvíli vrhneme do finále dnešního Tajemného Jihu. Tajemný Na telefonní lince totiž máme připravenou Evičku. Přeju krásné odpoledne. Ahoj, Evi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak my jsme tě zastihli teďka na tanečním kroužku. Kdo tančí? Holka?
1: Dcera
0: tančí. A co je to za kroužek, prosím tě?
1: Takový dětský, smutěnici tady na kulturáku.
0: Jo, takže jakože udržujete tady tyhle ty zvyky všechny, jo?
1: Ano.
0: Tak to má být, super. Tak prosím tě, abych tě nezdržoval, ať se můžeš dívat dál, my jsme se dneska ptali a pátrali jsme potom, pod kterým vrcholem se nachází Sobulky, tak jaká je správná odpověď?
1: Vrchol Babí Lom.
0: Babí Lom, ano, to jsme chtěli číst ve vašich odpovědích a to je jasné, že pro tebe tady poukaz v hodnotě 500 korun do výdejny výrobny paštiky Rašovská ze Sobulek a to konkrétně na široko daleko vyhlášená grilovaná vepřová žebírka. Už si je někdy ochutnala?
1: Ne, ale těším se na to.
0: Já taky, člověče, vem se chleba, prosím tě. www.paštikyrašovská.cz, tam najdeš více info. Vydrž mi ještě na telefonní lince. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, ještě zítra, protože je pátek, tak ještě zítra vám nabídneme tady tenhle ten poukaz v hodnotě 500 korun do paštiky Rašovská ze Sobulek. Mrkněte se a už si tam třeba naklikejte www.paštikyrašovská.cz. Tajemný.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v Tajemném Jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16:27, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, poslouchejte dál, bude Xindl X, Mirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi. A co nás čeká po další trojice hitů pro dobrou náladu? Výlet vlakem, procházka přírodou, zvířata na minifarmě i opékání u rybníka. Tak kde, co a jak, to se dozvíte do 10 minut tady na Rádiu Jih.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
1: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
2: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
0: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
3: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
4: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
0: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90.

0: Ve svém Stones na frekvenci hráli Jižní Moravy 16 hodin 42 minuty a teďka už ta slibovaná pozvánka od organizace Aktivní maminky, ta totiž připravila na zítřek, na pátek společný výlet pro rodiny s dětmi. Účastníci vyrazí vlakem z Brna do Silůvek a čeká je asi 5-kilometrová procházka mezi poli kolem mokřadů, koní a ptačí pozorovatelny až do Ořechova. Trasa je vhodná i pro kočárky a děti mohou vyrazit také na kolech. V Ořechově navštívíte minifarmu na Skalce, kde si děti budou moct pohladit nebo nakrmit domácí zvířata a svést se na poníkovi. Poté se přesunete k ohništi u Rybníka, kde si opečete vlastní oběd. Vlak z brněnského hlavního nádraží odjíždí v 8 hodin a 50 minut ráno. Organizátoři doporučují maminkám a tatínkům z kočárky, aby svou účast nahlásili předem. Proč? Z jednoho jednoduchého důvodu, abyste se vešli do vlaku.
1: V sobotu 16. května od 11 hodin vás čeká jarní otvírání sklepů v Šardicích. Těšit se můžete na skvělá vína místních vinařů, příjemnou atmosféru i putování mezi sklepy. Vstupné je 200 korun a od 19 hodin pokračuje večer zábavou u cymbálu. Víc informací najdete na www.vinozešardic.cz. Přijďte podpořit nejlepší závodníky horské cyklistiky na mezinárodní závody slovenského poháru MTB XCO a Slovak E-Bike Cup. Od 15. do 17. května vás ve Zlatnické dolině čekají napínavé souboje evropské špičky, skvělá atmosféra a adrenalin přímo v srdci přírody. Bike Arena Zlatnická dolina zve všechny fanoušky horských kol na mezinárodní závody.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Valda Gajenka, asi se mi stejská, co nás čeká po 17. Dáme si něco pro strojaře, budou mandraže, šrouby a matice. Čeká nás taky Daft Punk, nebo čekají nás Daft Punk a jejich Get Lucky. A takhle krátce před zavíračkou se podíváme do zoo, bude taky Shakira. Já jsem vlastně Mací, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne z Rádia Jih. Za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Brno promění náměstí Míru pod Kraví horou. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna na Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
6: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
7: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
9: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
13: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Stále ještě hezké odpoledne vám všem, kteří posloucháte Rádio Jih. Necelé 2 minuty a bude 17 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Kyjov svolal jednání k větrným elektrárnám a Brno promění náměstí Míru pod Kraví horou. Na kyjovské radnici se tento týden sešli zástupci okolních obcí kvůli návrhu ministerstva na změnu rozvojového plánu Česka a vymezení zón pro větrné elektrárny. Jednání se týkalo lokality AO94 Muštěnice a zapojili se do něj obce Moravany, Hýsli, Vřesovice, Čeložnice, Ježov, Žádovice, Skalka a Labuty. Starostové řešili sdílení informací, koordinaci dalšího postupu a přípravu společných připomínek k návrhu. Další stanoviska chtějí obce projednat také v rámci Svazu měst a obcí České republiky. Brněnské náměstí míru v Masarykově čtvrti čeká rozsáhlá proměna za zhruba 3,25 miliardy korun. Projekt počítá s novým parkem, změnou dopravy, úpravou tramvajové točny i výstavbou velkého polifunkčního domu. Město chce z nepřehledného prostoru vytvořit příjemné centrum pro setkávání a společenské akce. Součástí změn bude také nový veřejný prostor se stromy, obchody a podloubím. Investiční záměr už schválila Rada města Brna.
7: Rádio Jih. Počasí.
0: Ve Zlíně a v Šachvicích aktuálně měříte 16 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti a ve Strážnici potom 17. Zítra bude převládat zataženo, případně oblačno. Ráno a dopoledne se na téměř celém území občas vyskytne déšť. Odpoledne, večer a v noci očekáváme většinou jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě a ve Zlínském kraji 12 až 15 stupňů Celsia.
13: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice. V Brně Slatině na křižovatce ulice Hříbská a Tuřanka šetří policie střed osobního auta s nákladákem. S několika minutovým zdržením počítejte ve směru z centra a od Tuřan. V Brně zůstáváme v Jedovnické ulici směrem z Vinohrad. Se srazila 3 osobní auta, blokují dopravu v jednom jízdním pruhu. A v Králově poli v Porgesově ulici ve směru na Líšeně za křižovatkou se třídou generála Píky šetří policie střed 2 osobáků. Počítejte s omezením, ať už jdete tak kamkoliv. Z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A pro jistotu taky nohu z plynu. Vlastně Macích vám přeje krásný podvečer. Máme 17 hodin a v tuhletu chvíli vyjíždíme do té poslední společné čtvrté hodinky. Tak vám přeju ještě jednou krásný podvečer.

0: Že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Hubestang, The Reason, 17 hodin, 7 minut, teďka už vlastně 8. Brněnští kriminalisté dopadli muže, který se podle vyšetřování vloupal nejméně do 25 bytů a apartmánů. Jak se mu to povedlo a za koho se při krádežích vydával, to uslyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: brněnští kriminalisté objasnili sérii vloupání do bytu a soukromých ubytovacích zařízení po frekvenci rádia Jih 105.1 FM. Teď míříme do Brna a jeho okolí. 32letý muž má mít podle policie od poloviny ledna na svědomí nejméně 25 případů. Do domů se dostával pomocí klíčů z bezpečnostních schránek. Kódy si buď zapamatoval při předchozím ubytování, nebo schránky vypáčil. Policisté zjistili, že se často vydával za pracovníka kurýrní služby. Využíval přitom oblečení a vybavení, které mu zůstalo po krátké práci pro rozvážkovou firmu. Z bytu odnášel elektroniku, domácí spotřebiče, jízdní kola i další vybavení. V jednom případě podle policie poškodil kameru a jinde způsobil vytopení bytu. Odcizené věci pak prodával přes internetové inzeráty. Celková škoda se blíží 500 000 korun. Kriminalisté muže zadrželi minulý týden v noci na ulici Milady Horákové v Brně. Teď je ve vazbě a čelí obvinění z krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Palec hore za dopadení a z rádia Jih posíláme jako velké díky další hity pro dobrou náladu.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Runway a co nás čeká ve vysílání dál. Třeba pozvánka do kin na film Elon a pokusní králíci. To by vás mohlo zajímat, tak rozhodně držte vlnu.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Pojďme společně přes frekvence rádia jich omrknout dnešní večerní promítání v kinech na jihu a jihovýchodě Moravy. Jako už tradičně začínáme v hodonínském kině Svět, kde přesně ve 2020 promítnou německý dokument Elon a pokusní králíci. Do zaparkovaného auta mladého páru v plné rychlosti narazila Tesla. Jak se ukázalo, auto jelo v režimu takzvaného autopilota. I přes neustálé ujišťování ze strany Tesly ohledně bezpečnosti řada rizik přetrvává. Lidé z firmy v dokumentu hovoří o tom, že v samotné firmě panují toxické vztahy, sklony k bossingu a vydírání. To jde ruku v ruce s jejím šéfem. Film mapuje, jak se Elon Musk postupně proměnil z věrozvěsta ekologického automobilového pohonu v podivnou ultrapravicovou figuru s mesiářským komplexem, pro kterou je demokracie pouze překážkou. Německý dokument Elon a pokusní králíci uvidíte dnes ve 2020 v kině Svět v Hodoníně. Na životopisné drama Michael zve dnes v 8 večer kino Panorama v Kyjově a ve stejném čase, tedy ve 20.00, zajděte na další hudební film s názvem Iron Maiden – Burning Ambition. Má ho na programu kino Hvězda v Uherském Hradišti a o hodinu dřív, tedy v 7 večer, kino Morava ve Veselí nad Moravou. 19. večerní pokračujeme do kina v Hustopečích, kde v tomto čase promítnou drama Neděle, a do kina v Napajedlích, kde uvidíte drama komedii Kdybych měla nohy, tak tě nakopu. Brněnské kino Lucerna nabídne dnes ve 20:45 romantickou komedii Drama a poslední pozvánka bude do zlínského multikina Golden Apple Cinema, kde na vás ve 20:30 čeká Top Gun Maverick. Tak a je to. Dneska na jihu ještě Rastino Janovíček s pořadem s Jihem za vínem a přijde taky Pepa Bouda. Tak mějte hezký podvečer. Vlastia Mancík se na vás těší zase zítra ve 2.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Hustopeče zvýší poplatek za školky a Zlínský kraj podpoří venkovské obchody. V Hustopečích se od září příštího roku zvýší poplatek za mateřskou školu ze 750 na 900 korun měsíčně. Vyšší částka se bude týkat mateřské školy na sídlišti i mateřské školy školní. Podle vedení města budou v příštím roce školky navštěvovat silné ročníky předškoláků, kteří mají docházku zdarma. Rozpočty školek tak přijdou o část příjmů a město proto schválilo návrh vedení obou zařízení na zvýšení školkovného. Zlínský kraj letos rozdělí téměř 7 milionů korun mezi 73 malých prodejen na venkově. Peníze mají obchodům pomoci s provozními náklady a udržením služeb v menších obcích. Nejvíce podpořených prodejen je na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku a Zlínsku. Kraj program Obchůdek 2021 plus podporuje už pátým rokem a letos podporu navýšil o více než milion korun. Dopravní podnik města Brna od 18. května nasadí novou linku 21 mezi hlavním nádražím a letištěm v Tuřanech. Nahradí dosavadní autobusovou linku E76 a cestující budou nově nastupovat na nástupišti v trolejbusové smyčce u hlavního nádraží. Na části trasy pojedou vozy pod trolejovým vedením a dále k letišti využijí bateriový pohon. Linka 21 zároveň nabídne častější odjezdy, místo každých 30 minut pojede po 20 minutách.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Dnes večer a v noci zataženo s deštěm i vydatnějším, který kránu od jihu může přechodně ubývat. Noční teplota klesne na 8 až 5 stupňů. Zítra pak zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Později odpoledne večera v noci očekáváme postupně ubývání srážek a zejména k večeru může být přechodně i oblačno. Na jihu Moravy naměříme až 15 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 14.

passager.

0: znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam

0: dražší nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 34. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Přijďte podpořit nejlepší závodníky horské cyklistiky na mezinárodní závody slovenského poháru MTB XCO a Slovak E-Bike Cup. Od 15. do 17. května vás ve Zlatnické dolině čekají napínavé souboje evropské špičky, skvělá atmosféra a adrenalin přímo v srdci přírody. Bike Arena Zlatnická dolina zve všechny fanoušky horských kol na mezinárodní závody.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu

0: www.klimastyle.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štabl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských slaků. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štabl. Z výhradně českých chmelů.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Moravo, i ve čtvrtek zůstáváte si hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo s deštěm a teploty od 6 do 9 stupňů. V pátek pak bohužel zataženo, déšť, později večer jen přehánky. Teploty pak jen od 12 do 15 stupňů.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Vašekem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Blížící se svátek Rizlinku Vlašského, okénko Kláry Kolárové, naší národní someliérky a její pohled na rozé vína a modrohorská pecka. Spolu s tipy na vinařské akce bude dnes o tomto všem řeč. Za chviličku už podrobněji. Já jsem Rastin Lanovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nich. Grašavina, Welsh Riesling, Olaš Riesling, Riesling Italico, Lašky Riesling, prostě Vlašák, jak je známe ze skleníček. U nás odrůda, která je spíše o regionu střední Evropy, ale mám pocit, že poslední léta se právě z Vlašáku stává fenomén Moravy. Ostatně o tom svědčí i mnoha ocenění z mezinárodních soutěží. Ta nejspeciálnější se jmenuje Grow du Mont a právě tady se ukazují ta naše vína v nejlepším světle. Soutěž je putovní, hodnotí pouze Vlašáky a tak letos doputovala až k nám. Mimo jiné i proto, že jsme jedni z nejúspěšnějších producentů. A v čem spočívá největší krása Rieslingu Lašského? Přiznám se, že jej mám na seznamu mezi top trojkou pro mě těch nejodrůd. Ta rozkvetlá louka, plná pálavských lučních květů, medové tóny, pomerančová kůra, parádní kyselina, slaný konec a když se k tomu přidá i botrytida, která je pošle o pár dní před ostatní, tak je vymalováno. Alespoň u mě. Máte to taky tak? Pokud ano, tak nesmíte chybět první červnový pátek na nádvoří Mikulovského zámku, kde proběhne velká degustace všech přihlášených Vlašáků. Tak jsem zvědavý, s kým z vás se tam uvidím.
1: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: republiky Kláry Kolárové.
1: Na 1. máje jsem se jako každý rok vydala na Pražský hrad na svátek růžových vín. Roze mám ráda od začátku své kariéry a jsem šťastná, že konzumace roze světově víceméně neklesá. Tradičně se nejvíc pije ve Francii a USA, ale dobývá i nové trhy. Kanadu, Itálii a Španělsko, kde segment roze po dlouhé době roste. Naše růžová jsou převážně polosuchá až polosladká a to je, myslím, trochu škoda, protože ve světě jsou naopak trendy vína suchá jako trout. Pozitivní na roze je, že se o jejich konzumaci starají ze 40% mladí. Ti se navíc nebojí si za vína připlatit. I proto se segment roze stává prémiovým. Na úplně jiné akci jsem ochutnala úplně jiné roze. To mě opravdu dostalo. Nové víno 281 ze slavného provencálského Chateau Minuty je pojmenované po barvě Pantone, tmavě modré, která symbolizuje všepřítomný oceán. Není to jen skvělé víno, ale i kus umění. A tipněte si, jaká je prodejní cena. Nebudu vás napínat, je to 1220.

nápad. Lipánek 130 gramů za 16,90 a vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5. Rádio Jih.

0: Vítkem Zavínem. Na rádiu Jich.
1: Tak a teď tady mám pro vás jednu pecku, respektive modrohorskou pecku. Jde o 11. ročník unikátní teroárové soutěže se stejným jménem, která každý rok nekompromisně vybírá to nejlepší z pěti našich modrohorských obcí, jak sami sebe nazývají. Mezi 270 vzorky se i letos hledala vína, která úplně nejlépe zrcadlí charakter obcí Bořetice, Kobylí, Němčičky, Vrbice a Velké Pavlovice. No a kdo si letos odnáší nejcennější vavříny? Absolutním šampionem se stala nádherná frankovka VOC Modré hory 2023 z vinařství Pavel a Radim Stávkovi z Němčiček. No a nejlepší kolekci si odnáší do Velkých Pavlovic šlechtitelská stanice vinařská. Její čtyři vzorky získaly v průměru neuvěřitelných 91,8 bodů. V top 30 se blízkala i další jména, tak si nenechte ujít možnost je všechna ochutnat na veřejné degustaci. Ta proběhne už tuto sobotu 16. května ve Velkých Pavlovicích. Všem úspěšným vinařům velká gratulace.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Teda nevím jak vám, ale mně to každý týden s vámi uběhne velmi rychle a stalo se tak i tentokrát. Tak ještě musím zkontrolovat kalendář, abych vám dal pár tipů, kam si můžete v následujících dnech vyrazit za vínem, třeba přímo k vinařům, kteří budou mít otevřené svoje sklepy. Tak si pište Blatnice pod svatým Antonínkem, Boršice, Čejkovice, Hustopeče, Klentnice, Klobouky u Brna, Mikulčice, Mikulov, Milovice, Nový Šaldor, Lešovice, Šardice, Šatov, Uherské Hradiště, Baltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vranovice, Vrbovec, Znojmo, Žádovice a Žarošice. Věřím, že si vyberete. Více podrobnějších informací se dočtete na portále vinazmoravy.cz. Já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se vy mějte moc hezky. Žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastínu Janovíno.
0: Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin. A v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Rádio Jih, počasí.
8: Moravo, i ve čtvrtek zůstáváte si hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo s deštěm a teploty od 6 do 9 stupňů. V pátek pak bohužel zataženo, déšť, později večer jen přehánky. Teploty pak jen od 12 do 15 stupňů.

0: Rádio Jih, čtvrteční 14. květnový večer. No a já dnes přidám pozvánku i na velkou oslavu výročí hasičů z Lovčic. Pozvánečka za chviličku, do té doby další hity pro dobrou náladu. Tak buďte s náma, mějte pohodový večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční večer na vlnách Jihu v běhu, no a vy v červnu budete moct zažít obrovskou oslavu 130. výročí založení hasičů z Lovčic. Ta proběhne už 27. a 28. června. V rámci těchto dnů zažijete v Lovčicích ukázky hasičské techniky. Letní noc s naší formací Karel Gott Revival Morava, mši svatou, koncert dechové hudby Stříbrňanka a spoustu dalšího. Tedy 130 let hasičů v Lovčicích už 27. a 28. června. Ohni zmar, těšíme se na vás. V tuto chvilku platí, že čtvrteční večer na vlnách Jihu běží a my si ho posíláme další songy pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14. květnový večer a vy zůstáváte na vlnách jihu. No a já i dnes jedu ve výčtu nejlepších květnových moravských akcí dál a už za moment vás pozvu na Bzenecké otevřené sklepy. Pozvánka už za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: čtvrteční 14. květnový večer a vy zůstáváte na vlnách jihu, kde vám v rámci dnešních tipů nabídnu i pozvánku na velkou vinařskou událost. Přímo 30. května se vám v Bzenci otevřou sklepy. Událost Otevřené sklepy Bzenec nabídne 20 otevřených sklepů. Cymbálové muziky, samozřejmě stovky vzorků vína, food pointy, no prostě nefalšovanou vinařskou romantiku. Takže Otevřené sklepy v Bzenci už 30. května v čase od 10:30 dopolední do podvečerní 18. hodiny. Další tip a k němu další hity pro dobrou náladu, tak pojďme na ně. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: circle into me. Seems right, that's how a superhero learns to fly.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Rádio Jih, počasí.
4: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na dnešní noc a zítřejší den. V noci na Moravě zataženo s deštěm a teploty od 6 do 9 stupňů. V pátek pak bohužel zataženo s deštěm, později večer jen přehánky. Teploty pak jen od 12 do 15 stupňů. Takový bude pátek, před námi ale celá čtvrteční noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Hrašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, je tu čtvrteční 22. a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den. Pokud jde o počasí, na Moravě v noci zataženo s deštěm a teploty od 6 do 9 stupňů. V pátek pak bohužel zataženo s deštěm, později večer jen přehánky. Teploty od 12 do 15 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jih jedeme dál bez ohledu na počasí. Čtvrteční nocí. Užívejte a mějte se fajn.

Z. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Rádio Jih, 14. květnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo s deštěm a teploty od 6 do 9 stupňů. V pátek pak bohužel zataženo, déšť, později večer jen přehánky, teploty od 12 do 15 stupňů. I dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dvoutaškové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 15. května. Po zbytek noci bude na Moravě zataženo s deštěm a teploty od 6 do 9 stupňů. V pátek bohužel zataženo s deštěm, později večer jen přehánky. Teploty jen od 12 do 15 stupňů. Vy všichni na jihu mějte i tak klidnou noc a pohodový páteční den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu ním.
1: Hrajeme

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Rádio Jih.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, a žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.